0: Myčce.
1: Ne, jo?
0: No.
1: Nebo s jiným taky, že jo?
0: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
1: To je jedno, ano, prostě se Šmicem.
0: No. A na Benžo se brnká.
1: Brnká, ano.
0: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
1: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na Benžo se Šmicem, jako na housle.
0: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
0: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
0: Váš otec také.
2: No.
0: Celá rodina hudebně nadaná.
2: Táta je taky ladič pijan.
0: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič. Víte? No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná tak trošku.
0: Vy máte syna.
2: Syna.
0: Jste se ani nepochlubil, že máte syna. No.
2: Kluk je to.
0: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
0: Tak, jako táta, no. Že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
0: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
0: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou... Bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima, víte?
0: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá.
0: No.
2: A uděláme hůlála.
0: A to je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůlála.
0: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
0: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
0: No tak jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
0: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
0: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Jo tak, ano.
0: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? A jak si ten pan Kulel bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
0: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám ukulele, ale ukulele.
2: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
0: Ne, vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy se mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Řeknu vám něco o tom, jak jsem celý život zápasil se sportem a sport zase zápasil se mnou. Jednou jsem viděl takhle v televizi krasobruslení a řekl jsem si, že se hned stanu mistrem světa. A to jste potom s přímým přenosu z Ženevy z krasobruslení mohli slyšet asi toto. Na ledě je připraven československý reprezentant Luděk Sobota. Má na zádech velké černé filtry. Ano, na co asi myslí tento chlapec? Určitě myslí na zlato. Ano, jistě, no vždyť je to náš český chlapec, ten na nic jiného než na zlato nemyslí. A nechává si zahrát Čajkovského bémol. A už slyšíme ta ta ta ta. Ta, ta, ta, ta. Luděk si vzpomněl na svýho tátu. Má v očích slzy, nevidí, proto asi zakopa, válí se po zemi. Ano, přátelé, tak co je to, Luďku, co je s tebou? Hodíš tam toho dvojitýho Rumbergera, jde pak zase zakop, zase sebou praštil, přátelé, a teď tam přichází nějaký chlapa, dává mu dvojitýho Nelsona. Tak tím jsem skončil s krasobruslením a když jsem si vždycky na toho chlapa vzpomněl, tak jsem si řekl, že se naučím boxovat a pak jste, když jste šli do boxu, mohli slyšet asi toto. Ano, přátelé, v rohu modrém nastupuje sobota, v rohu červeném masakr. Rozhodčí Drtil. Ring volný, první kolo. Sobota si oťukává soupeře. Přátelé, bere si na něj nějaký hák. Ano, je to pravý hák. A teďka levý hák, kramli, dlá to. Výborně ho zpracovává. Výborně pracuje rukama a nohama. A teďka bezvadná práce nohou. No, nohama teď skvěle. Pracuje nohama, no, rukama. O to stejně nikdy moc nebavilo. A najednou, bum, práska, už je sobota oka. Ano. Vlastně OK, protože pořád ještě letí vzduchem. Lékařům jsem se líbil čím dál tím míň a tak jsem je nakonec pověsil, tedy rukavice na hřebíček. Byla to tenkrát smutná doba, přátelé. Jedna dívka mě v té době dokonce dala kopačky, ale já jsem si je od ní nevzal a dál jsem měl při fotbalu kecky a u fotbalu keci. Poslední mojí etapou byla gymnastika. A to jste mohli slyšet. Sobota vchází do tělocvičny, rozlíží se. Ano, chlapec už má kruhy pod očima. A už vyskakuje a strašně se vytahuje. A znovu se rozlíží po tělocvičně. Co vidí? Vidí jenom samé kozy a koně. Ano, přátelé, poplácává koně, rozbíhá se proti koze, chytá housera a vybíhá s ním ven. No a ten houser, to se dá říct, to už je vlastně ten život, to je ta realita. Ano, přátelé, skutečně potom už jsem se sportem tak trochu skončil a mám taky, jsou tam různý prohry v tom životě a výhry taky, no a taky jsou tam různý, někdo mě porazí, pak někdo kopne zase, no tak je to tam tak různý. A já mám svýho maséra a tomu já, když řeknu, kdo masére, kdo si myslíš, že masére, že to je? Jo? Když mu to řeknu, tak on mě namaže měs, strašně mě namaže a sebe taky. V tom my vidíme východisko. No, ale můžu vám říct, že z té aktivní doby sportovní mám doma ještě spoustu pohárů. Spoustu pohárů, jsou to všem poháry na pivo a na víno, tak mám.
4: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
5: Velice dámy a velice pánové, dovolím si vám přednést jednu studii, kterou jsem jaksi pro vás připravil za mého cestování po světě. Jako první vás přivedu do Itálie, do slunné Itálie. Teď mluvím italsky, abyste tedy byli o tom přesvědčeni. Signor, signorina, capite italiano, sono nel campiro, cattore, cattore, cattore, macaroni, cintroni, lampi, lampi, lampi.

0: Fuori Napoli, fuori a Gondoli, comando le di Santa Anco. Capelli te, scusa, tu hai le tette a piano.
1: Halbe, kulbe, kumbe, skopek, whisky and coal. Okay, put the bowl, gas the bowl.
0: Teď tam přijde národnost hongrojze maďar. Maďaro jsou léka košovat na katném lehet. Minja, minja, pinja, útože a, e, i, o.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle vidíme. No, to je ono.
2: Ano, to je nádherný.
1: Teď máme pocit, že si opravdu můžeme s někým povídat.
2: Ano, jako když jsme okolo jednoho stolu, jako když sedíme doma.
1: Akorát, že vy nemáte minerál.
3: Takže předávám slovo.
2: V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo.
1: Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mlčet.
2: Ne, udávat ne, ale hlásit to musím. Že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpatku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. Protože s tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušel, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale v momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže ty jak se Zdeňkou to tež.
1: Já teda poprvé.
2: Se Zdeňkou, no jak na to přišla.
1: Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je Schlank und Klang. Vidíte to? 85 kilo, jen tak jako lehce odhodila.
2: Neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala.
1: Je to, já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala: hovno tlustá, zatopená jsem byla.
2: Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? Ono je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušku, jako špeky a tak dále, no a ona voda.
1: Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete.
2: A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou.
1: Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já bá, dámo, slipy, protože trenýrky, to je hrozný. To je hned v pravej nohavici, hned v levej nohavici, potom tam přehazujete, kapesní kulečník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takové věci, co mají muži.
2: Za no, problémy.
1: Za problémy. Já, vy máte podprsenku, že jo, tam uzavře ty dvě prsa. No a ty tam se tak, to, každá má svoji klíčku, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, cléká se, rozepne podprsenku a to jedno prso tomu dvímu říká: tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Květou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale Helenkou opravdu to je bohubo, jak to říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska je to nic, to je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatýho rouna, nebo to, co tady měla.
2: Je to byl nejdřív udělaný šperk. Stenku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít.
1: Právě proto to přátelé říkám, protože jsme tam přišli, Helena tam vplula a tam bylo pět takových malých tak jsme se klaněli, jsme se všichni klaněli, jako tak, a jsme se doklaněli k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený a tam jsem si všiml těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty ji prohlíželi jak globus, mapu světa.
2: Po mně šli vždycky v životě trpaslíci, ale teprve teď jsem pochopila proč. Přišel si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne A teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě vidím ten indiánský tanec toho Japonce, který řve, to všechno je moje, to všechno je moje, to všechno je moje.
1: Tak to nějak vypadalo, protože ty měli ty oči na zip, rozumíte, jo? Až ještě chlípnej pohled, vilnej takovej, a tu Helenu úplně slíkali a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle. No a nic. A protože u některých těch národů jižních je pravý, takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší.
2: A bohatší. My když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že napatří i Harčana. Jsme nejbohatší ze všech.
1: Tak. No a takhle to chodilo, chodilo, chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně teda, úplně v štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka, tak Helena nalila vodku a řekla, na zdarově, hop. Jenže u té Heleny, než to dojde sem, tak to dávno vypaří. ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak udělala. Jako když dostane 220, rozumíte? Helena se nějaké podívala a říkala, sleduj, jak toho hajzle zlikviduju. A nalila si druhou, tam prdli a říkala, do druhý nohy, do druhý, na zdravě. Ten taky, to zase takové. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako se pápolal. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím, to všecko. Ten, aby nezůstal pozadu, tak tam začal za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Já patý, tohle to bude průšvih, tohle to smrti průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třás, ta Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala tak dál. A ty Melody Boys, ty tam také byli to, přestali hrát.
2: Ty jsi to měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou.
1: A teďkon změnili rytmus a dali Ploužáka. I zmocnila se Helenka Trpaslíka.
2: Toho nemáte za co držet, rozumíte?
1: A začala s ním šíbovat sem tam do místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do meziprsí, jak bych to řekl spisovně.
2: Měl tam mě došla.
1: To mi poplátlej.
2: Takhle. Asi já to nemám u kolen.
1: Tak Helenka si ho povytáhla, vejš?
2: Já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama tam byl udušený, že jo?
1: No. Lapa a když ho postavila na zem, tak jak už mu skládal ten kyslík, nebo si já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohleto všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Tacko. Byl opřenej o sexuální podločku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje
2: pacinky
1: na ty prsiska tý Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď to bude, v tom máně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. A Helena
2: protože
1: řekla...
2: Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že
1: no,
2: jo?
1: Ano. No. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebude. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce se, no taky mě lidi zastavujou, jaký další takový nějaký blázní viny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dříve nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mamá. A tam má krásný jeden výstup, probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláči s manželkama a tak dále, probíhá program a Helenka, protože je jí horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem, cigaretku.
2: Ano, no ty kurvy, že jo. Zajímavý je, že za socialismu, například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou, no a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovnic.
1: Ano, referentka pro styk s veřejností, přátelé. Tak tam stojí, jde okolo ten děda a říká, hergo, to je materiál, za kolik? A tam říká, za 5:09, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, a tyhle komedie. Mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu na Stopce, jsme tomu říkali.
2: No, Bílá růže, myslím, jo, že se to jmenuje.
1: Tam jako vždycky za...
2: No, teď je z toho nějaký tady nějaký bydlení pro ty.
1: Pro tamty.
2: Ne, pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl. No, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo jiný. Tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda. No tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu.
1: My jsme tomu říkali na Stopce, protože tam se usnuli a najednou přijel tyrák, zastavil. A tak jsme prospali, prosím, celý noc.
2: Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, seno, jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucená koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr opravdu rodinej. A abych vůbec vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
1: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
2: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
1: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy, náušnice,
2: prstenu. To je taky, ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde
1: celý
2: konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo? No, americký taky, film.
1: Ano.
2: Ano. Hm.
1: A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
2: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to, kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážný je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto a s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že... A se někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
1: Já se bavím, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život.
2: Ne, a... ona prakticky neotravovala život. Protože já ji milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, Ježíš, babičko, vaše starosti, Ježíš, tohleto, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou, prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, jednou je to žlučník po druhý, je to hlava po třetí, je to noha po čtvrtý, je to něco, čili že vlastně chce být středem toho, no a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možný rošťárny, které existovaly.
1: Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teďka on tam čekala, týma vídlema u té cibule, a ono, 9 hodin, protože je krtek rej vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic, v 1 hodinu odpoledne, a vy nadáváte, na celý svět i na toho Krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak říká, tak ona, já říká, tak to by šlo s tuhletu paní, ale teďkon jak jí teda zničit?
2: Takže měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo?
1: Tak říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, on říkal, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, jo, tak to smejeme, tohle, to je maličkost. Dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, jo, ale to je z mých vlasů. To je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho.
2: Ale natučený je to na kůžičce. Že měl svoje vlasy.
1: Tak já jsem to, přátelé, neoperoval. Takže nevím.
2: Kůžička, to je to by... Vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě. To byla speciálně se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát, na to si dal vlasy, ale uměli jako prostě drť takovou, to si tadyhle připnul s ponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, který by tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe.
1: Takže, přátelé, teďka paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
2: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
1: První záběr, přátelé.
2: Bombardáky na sobě, dvíhala se dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
1: ano,
2: tak?
1: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, jsem říkal, moment. Sedl si na tu postelku a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu petřinu takovou tašku, tam to trčila.
2: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
1: Ona mi říkala, ty jeden, ale vyndala je. Zase trčila, říkala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla... Ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
2: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. No. Nechtěli ani věřit, že teda jako...
1: To neznali naší tetu Mařku. To byla opravdu teda ta dovedla rodině zatopit, ale... Přátelé, v tom momentě se to spojilo, no teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Udělám, nemám hotová, nemusela mít ani kapesní.
2: No mi to nevyšlo.
1: Dobře, takže to bylo ono, takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli. A fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, tady jde pan Zounar, tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
2: Ona říká, kdo to je?
1: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé, ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Helena už tam spala. Všichni úplně na tom dvorečku o to.
2: Noričku, ti říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce, seno, jahody. Protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, vůbec jak se...
1: Čapek, Přejflugová.
2: No prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to, když se ještě...
1: A jednou se stalo, že tahle ta paní červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělala takhle. A Helen říká, točte, nebo exne.
2: Ano, jak dneska to vidím, jak dneska.
1: A paní červená říká, nikdo exne, Helenko.
2: A už to jelo znova.
1: Byla nezmar, to byla nezmar ženská taky.
2: No a představ si, že málo lidí si dokonce všimlo, že v tom druhém díle, protože paní Erna Červená zemřela, protože mezi prvním dílem a tím jsme točili Jasněnku, že? Ale hlavně Zdeněk jí prodloužil život, protože ona přijela, ona bydlela na Kampě a na té Kampě si nějak zlámala nohu v krčku. No a protože já mám pocit, že živý váhy měla asi 25 kilo, ale to i s účesem. Čili že ona byla strašně drobonká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk jí šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě, pan doktor říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2 do 3 dnů exne. Je to tak?
1: No a já jsem připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli. Děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady také vybaluješ.
2: Budeš hrát matku Blanky.
1: Blanky Bohdanový.
2: Blanky Bohdanový.
1: Okamžitě ta Erna vám...
2: Úplně jiný výraz.
1: Jiný výraz. Chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a ty jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst. Tak jsem to tam dopsal, tu postavu, zase jsem zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84 s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl, oni se většinou proleželi, ty lidi starý, že jo, a zemřeli na zápal plic, ale hned druhý nebo třetí den jí hnali z postele a musela za dost velkých bolestí chodit už.
2: No a ona se právě vzdávala a nechtěla chodit.
1: No.
2: A v podstatě jako furt spala a v momentě, jak jí to Zdeněk řekl, tak okamžitě berle a to, co ty jiný lidi udělali třeba za 14 dní, tak ona dokázala udělat za 3 dny a odcházela z nemocnice bez berlí, s tou svou hůlčičkou. Tady je jenom vidět, co ta psychika dělá za zázraky
1: říká,
2: s tím doktore, člověkem.
1: Říká, pane doktore, musíte honem, já ještě hraju ve filmu, tak já si tam přines ten scénář, vlastně to naučila všecko, oni odvezli z té nemocnice přímo
2: na
1: Barrandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty, jo, tam ji došpendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala, 2 rezidence jsem postavila od Sumstova, když stala Ježíšová, ona prostě už to všecko recitovala, měla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primář mě říká, pane Pročka, vy jste jí zachránili život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě to nabila energii.
2: No, je ještě, nabitá jak dělo.
1: No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu v Písku.
2: Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí si nevšimlo ani, že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady se slíkla, tak odešla. Ale i s Kostrou vám představte
1: si. Ne, já vám to musím přátelé říct. Vyšla Valérie ze šatny.
2: Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky a zase balonky a zase balonky, no a...
1: Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě. Tak. A teďko vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala.
2: A velmi rychle plavala.
1: Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhé šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo na vrch, ještě možná víc.
2: No to jsem...
1: Podívali se na sebe.
2: Jirka lelez po schůdkách, já chodila po hlavě.
1: No vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky.
2: Tady by šoupla.
1: Takže Valérie se stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No a Helenka tam potom k ní teda šela, tam spolu hovořili.
2: A ne, my jsme šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla. A jdeme takhle potom, teda já už ale jako okolo toho bazénu a v tom bazénu troška, lábus. Zde Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny. A ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo.
1: Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala, nemůžeme tě sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani naš, ale podívej se, jak vypadáš, jak jste redina, kdybychom tě přivezli. Hrůza, hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky, jo. A mě jsme měli furt králíka, tady já musel jít toho králíka, to bylo strašný, přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích u Volyně, přátelé, matka i otec jsou ze stejný vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, Šurka se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě, nikde. Počkej, já to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se odejívalo ze všech strán, jsme kolítali děti po jezere a tak dále.
2: A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný, protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy.
1: No.
2: No a jak si to měl mámino příbuzenstvo a tátovo?
1: Matka řekla, koukej tam, zjde tu Jiřinu na to filmování, tetu Vlastu a tetu Maruš, nebo si mě nevydržíme. A já jsem říkal, teď teta Jiřina, nemluví se tou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. Bylo to hotový. Ale já jsem, přátel, když jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Říkal jsem, teta, budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A teď mi pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat stará bába. Mám 4 zuby v hubě a budu tam někde to hrát. Teta, pojďte s vámi, je taková sranda. A teď mi pokoj, já nikam nejdu, a prosím tě, tam já provoz tu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic. Já pám, no, to škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej. A teta takhle seděla. A když tam jde? Jopá, jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam tamhle. Ježiš, ta Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnilý, ještě tam. Ježiš, Maria, provostudu se tam nevokazovat. No, Krista párba, vidíte, a jde. A vy jste taková podlednější šťabajzna a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, čekali, kdo se ukáže. I byli tam takový ty 2, který si, nebo 3, který se teda jako odhodlali. Já pak skvělý, pojďte, dámy. Tady půjdete okolo Tarasu, projede Venca s Blažinou na motorce, vy se za nima ohlídnete. Ano, naskoušeli jsme to a oni za to dostali 100 korun. Přátelé, tenkrát v roce 83, kdy důchod byl 450, 460 korun.
2: Někdy i menší.
1: No pro ty lidi to byly strašně peníze, pro ty babky. Říkali, ženský. Já tu bez tak sedím na té lavici soudnej od rána do večera a oni mi za to konečně platí takový peníze. Ježíš, ten kluk trošku je hodný, tomu bychom měli prdel líbat, Krista pána, podívejte se, takový peněz, co jsem si vydělala. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak, tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun, ženský, halejte. Já jdu tady s Firbachovou okolo Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, aby tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Druhý den ráno všechny báby vymašlený stály, připravený, že jdou filmovat, že jdou kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak se to museli rozdělit, tak půlka pap šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak se to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali, a šli za naší babičkou a říkali, paní Trošková, jo, to vám chci říct takhle, koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi, a nic celkem, a máme za to 100. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to. Paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A už to leželo po vsi. A další zase taková dobrá duše přišla za naší babičkou a říkala, no nic vezli, Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, jakže to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme dáme před Konzumem, žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela, říká, ježišmarja, v té Praze nemají dobátku rozumu. Tady takový peníze našemu klukovi, o to a jeho prd umíje, že to dneska ty bude do kriminálu. A takhle vám to šlo o tej vsi. No, takže opravdu ty, s těma tkama to bylo bezvadný. Ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch hošticích jako na každý vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly dvě babičky, Marčina, to byla hodná, to řekla, ať se stará kobila, ta má větší hlavu, ale hlasila spala. Druhá babička, to byla tahleta, Martička, to byla opravdu, ta byla jak Kristus, ta snímala hříchy světa, rozumíte, to bylo všechno, všechno musela vědět. Do všeho prostě trkala nos a tak dále. Ale ona nebyla líná. Ona byla taky tou jednou z těch hlavních členek BBC hoštickýho, jo? Tomu si podotknu. A bydleli jsme na návsi, takže na takovém místě, že všechny lidi, kam šli z jedné strany na druhou ty vesnice, tak museli jít před našima oknama. Jinak to nečilo. Babička to všechno měla merku. Takhle stála u okna. A merčila. Nebo číhala, merčila. Ona nebyla líná stát ve 4:45 ráno a dívala se, kdo s kým jde na autobus do práce. A ve 3:45 koukala, jestli se ty dva zase vrací zpátky. A říkala, tak to merčím, že ten kluk Vondrovcov se tahá s tou čůzou ze zámku. A to bych tady mu Vondrovcovi přála. V sedlách měli hektary, teď má hovno, či se mu kluk kurví. A diagnóza, přátelé. A diagnóza byla daná a hotovo 20. Babička stála u okna, děda si tam dělal buď ty patrony, on byl myslivec, co se takhle dělal doma, ten prach a ty broky, se to vážilo a my jako děti z bráchu tomu pomáhali a tak dál. A babička merčila. Říká, hala, táto, nějaký auto sem jede. Když to může být? A ona takhle mrkala, protože jí si káplo zápno do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A děla říká, do mě pokoj, co je to, kdo chce. Hala, zastavuju tady před náma, když to může být? Takový modrý auto, nějaká ženská z toho leze ven. Nějaký chlap, pojď se podívat, ježiš, kdo to je. Děláka, teď je pokoj, mě to nezajímá, tohleto. My jsme bydli hned u hřbitova. A babička řekla, to jdou na hřbitov, když to? Ježišmarja, to, že to je Vlasta Průchout. Ježiš, ta má ránu. Ta sešla celá žlutá v hubě. Ježiš, si veme zelený huberťák, no ta má strašidlo hotový. A už tam letěla, děláka, teď tady napadeli, kam zase letí. A dej mě pokoj, dětku bláznivej. Podevřela dveře. Vlastičko, holka, jsi to, já tě hned poznala. Je, ty vypadáš dobře. Vlastička se narodila v Hošticích a vdala se někam dopryč, jo? A jezdila tam na hrob. Tak babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky. Já jsem viděl skrz okno, jak babička jim vypráví. To já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě já mávala, utírala oči a s pánem Bohem. A holka s pánem Bohem, tohleto. Vítá do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydí ta Vlasta jedna. Krista pana, takovýho chcípáckýho věnečka za 16 korun dala bábě na hro. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem. A ona to, ježiš, a to už viděla z okna, že už tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouška, říká, ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu. A tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes je ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem.
2: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo tý 100 koruny. No a teď
1: to musí, Halenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic jste neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano. Něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
2: No a na základě toho začali přece, jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
1: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den, a já jsem dostala 100 a dostala 130. Japonou, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Já se říká, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně. A hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
2: Ano.
1: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
2: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, no co bych dělala s peníze, na kolik, že dostanu?
1: Přátelé, to byla taky teta vzdálená z Matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda.
2: Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, co bylo mořskýho to. Jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej, ach. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se jeli od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla, měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát a ten blbec, neboli Zděneček, protože je pravdomluvnej, říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba.

0: Ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky. Nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Ještě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta kelíška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál. Rozumíte? A dostala se tak, že byla už ta voda jako pod kolena. Přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme. Rozumíte? A jí to potrhlo nohy. Samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby. Začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no. No, teda, to víš, ne, jako odborník, to, no. No, prostě horní chrup. A jako, pojďte sem všichni, pojďte mě pomoct. Mě vypadly zuby, pojďte mě. To nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte? Ale my všichni ochotně šli. A pomáhali jsme, že jo, a teď mám, co bude dělat, já nemám zuby, já to budu zbadat. A my ten galíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor, tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš, přes ty vlnky, letěla prostě jak blázen. Vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla. A teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona říká, to přece není možný, že by nabupnali nebo co? Tak já se otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla, zase to rvala do té huby, pak se na to pojde říkala, Ježíši Kriste, to nejsou moje zuby, a lup, a druhý zuby byly v hajzlu.
1: My jsme točili, my jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijeli jsme do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer.
0: Nebyly to střední Čechy.
1: Jižní Čechy to byly.
0: Jižní, to je zajímavé.
1: A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. My zastavili a bába hned. Dobrý den. Dobrej. Kohož hledáte, ke komu žerete? Teba paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Já pa, budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Teba pohádka pro děti. A to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete. Když by tady měl... Jo, tamhle měli Němečkouc. No, prosím vás. Jen zavřel oči, ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový vám byli, no, ksindl děti. Opravdu, on se tady dřel, helejte. A oni se na to, jenom váleli v budějících. A nic tady nechtěli dělat. A jen zavřel oči, tak to Česko hned prodali. Hned to dali pryč, no, takový to jsou neřádi. Třeba tak už tam hnůj není, ne, tam už nic není. Počkejte, když tady má hnůj. Jo, stará najmanka. A tam nechoďte, ta se za války tahala s Němcema. Čestný slovo, takhle dva roky zpátky. Takže jako stačilo, vidíte, jste se dozvěděl všechno, kdo s kým, jak pro koho. A takhle to na té vesnici funguje furt.
0: Já jsem chtěla ještě říct, že ve filmu například my měli velký problémy, a to kdyby Zdeněk neuměl francouzsky a italsky a prostě nedohodnul se, tak jsme platili šílený peníze za tu Angeliku, že? Jak já se dívám na tu Angeliku, ale... To si představte, že všechno, co se učí na ten film, se musí platit. No a vlastně to porno i toho svatýho si musel Zdeněk natočit sám. Si pozval kurvy, oni nepřijeli z Prahy.
1: Přátelé, ty filmy, všechny ty ukázky, co tam pouští ten farář a tak dále, o mučení svatýho Sebastiána a já nevím, co všechno, pokušení svatýho Antonína, tam ten pornofilm a o Bernadetě, píseň o Bernadetě. Tak to jsme všechno točili. To byl první natáčecí den. Já jsem přivez Barandova hadry ze skladu, římský ty všechny, co jste tam viděli. A sezval jsem kamarády, kamarádky od nás chtěli zhoštit a udělali jsme z toho teda, že teda umučení svatýho Sebastiána. Ten kluk, co tam hraje toho Sebastiána, jako tam střílej. Au, jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního ještě tam, ten Vojta. No prostě bylo to bezvadný. Takže se to točilo a pak docházelo k tomu, že teda jsme měli točit to porno. Tam měly být dva kluci a dvě holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, to by byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty konco s tím?
0: A natočit se to muselo, protože se čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání.
1: Tak jsem vyrazil do obce, kde jsem věděl, že je jedna rodina, mají takovou

0: dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala taková hrozná věc, ale že teda tam bude jenom do půl pasu vidět v podstatě, že za to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, teda tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou, i ta jedna, co byla blondýna, bude mít tmavou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak to tak udělali, nám přišli, já jsem to, říkám, také to chci. Tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš a furt se nemohli nějak jako
1: sehrát.
0: Jepa, stop, špatně to děláte, to není možný, prostě distance taková, to budu zapít. 80 cm, to nejde, že? Tak znova po druhý, po třetí, a když už jsem to zastavil po třetí, všechno bylo jenom jako, tak ta holka se otočila, ta Polka na toho kluka, říká, tak dělej mi to už pořádně. Jednou na takové besedě ve škole, na Tachovsku, 6. až 9. třída, já jsem odpovídal, jaký další film chystáte, a pak jeden z dalších filmů bude Čachtická paní. Kdo pak četl, děti, ten román? Nikdo. Ví někdo, kdo to je Čachtická paní? Děti, učitelky to věděli, a pak tak to byla hraběnka, která opravdu žila a nechválně se proslavila tím, že zabíjela mladé dívky a jejich panenské krvi se koupala, aby si zachovala mládí a krásu. Lísteček přišel z žákyně 8. třídy. Pane režisére, mohla bych hrát v Čachtické paní, když už nejsem pana? Tak a můžeš, to není vidět konec konců. Že? Učitelky tam omdlévali, se mě potom omlouvali. No, a zeptali se.
1: Já jsem měla strašnou spoustu chlapů v posteli. Myslím teda jako filmových. Já například měla v posteli Láďu Menšíka. Tak i když jsme měli příležitost, tak všechno prokecal. Ale všechno. A když tý postele lez, říkal, a ještě těle, nebo že ti to dopovím. Takže to byl Láďa Menšík. Pepík Hlinomas, ten byl zase takovej ten typ, který jako se postavil takhle na roh. A takhle se postavil a dělal, jako drval se na těch zádech, jak kanec, jo. A říkal, jsem bejk. No a v posteli byl vůl. Dalšího jsem měla v posteli Standu Zindulku, to byl Vlak naděje a dětství. Jen já si lehla, on vstal. A teď začal kecat a vyprávět ty noční košily. Tam jenom neumím pochopit, že v tom čtvrtém díle teda jako jsem obšťastněná, že budu mít dítě, protože to opravdu do mě vstoupil jedině Duch Svatý. No nic. To byl další mužský. Pak jsem měla Standu Třísku, no tak o tom mám nebudu nic vyprávět, že jo. Chlastá pivo, smrděj mu nohy, no tak. Tak je radost ze života. A v divadle, když jsme dělali od Ben Johnsona Alchymistu, to byl současník Shakespearea, tak já dělala Dorku Povolnou a vlastně Vašek Sloup a Olda Vlach dělali dva zloděje, čili že já vlastně nalákala toho určitýho člověka, vyspala jsem se s ním a oni ho voloupili, že jo, byli jsme jako prima trolístek. No a na mě naléhal Lohnický Vašek, jestli se na něj pamatujete, tak většinou ve filmech hrál Smrťáka a tyhle ty věci, tak tam bylo jediná klika, že teda zhasli, protože on na mě nalehnout, tak už jenom zbývalo to víko. Tak takový a ještě vám musím říct, když mluvím o těch chlapech v posteli, že od nejotřesnější, kdo je vůbec, je Skopeček, protože jak jsem dělala právě tu kurvu, teda sociální pracovníci v těch hříšných lidech města pražského, tak on byl se mnou v posteli. Zaprvé je neskladnej. Vším, co má, píchá. Jestli je to loket, rameno, no všechno. A ještě ke všemu má studený nohy. Umíte si to představit? Takový já měla štěstí. No a když jsem byla s Valdemarem Matuškou v posteli, to byl doba jeho velký slávy, tak se to točilo na Barandově, Jirka stál u Pelesti a furt zval ruce na peřinu. No tak nemám já štěstí v životě.
0: Říká se, přátelé, že filmaři mají 3 nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Všeho jsem si bohatě užil. Ještě jako pomocný režisér jsem točil s paní režisérkou Plíbovou Šimkovou film, který se jmenoval Krakonoš a lyžníci, 3,5 měsíce na sněhu. Haranti, zvířata, sníh. Strašný.
1: A ještě kostýmy. Ano.
0: Můj první film celovečerní, Bota jménem Melichar.
1: To už tam
0: celá
1: byl ten
0: škoda.
1: Smetek.
0: Celá škola. Od první do devátý třídy. Já jsem takhle chodil, vybíral jsem si ty děti a jak kdyby to včera bylo, si pamatuju, šli na oběd. Takže tam stáli seřazený, prvňáčkové a tam taková holčička měla ty culíky a tady chyběly ty dva zuby vepředu. Já říkám, to je celá hezká holka, to bych mohl zkusit na tu holčičku, jak tam žaluje ten nosál, co sál. Říkám si, tak co? Chtěla bys si se zahrát ve filmu? Ná! To úplně couvnul. Co je bylo, co říkáte? Nicméně maminka, když se dozvěděla, já jsem mluvil s paní učitelkou, taky proto se doma zmátili a holčička hrála.
1: A jak ráda a
0: pak. Jak ráda potom. A říkala, pane režisér, ona takhle furt ráčkovala, proč musím hrát takovou krávu užalovanou? No, protože já taková prý nejsem, je to v roli napsaný, tak musí to někdo hrát, no, a byla bezvadná ta holčička. A ten kluk, ten malej, ten Honzík, tak ten mě potom hrál ve filmech Slunce seno toho malýho Jirku.
1: Toho zmetka.
0: A tak se taky lidi ptají, jestli opravdu, když tam Helenka Rudičková rozdává ty facky, jestli ty padaly opravdu.
1: No, ten dostal ode mě teda.
0: Musím vám, že jsme to zkoušit tu scénu, jak tam otrávit ty králíky a Helenka tak jako rodině, takhle jako tohle, to, a kluk jako tam poskakal okolo stolu. A pojďme na ostro, připravíme se, kamera, ano, akce. Buchy, buch a kluk dní, třeba, stop, moment. Tady to ještě upravíme. Otočil jsem se na Helenu, říkáte, Heleno. Tak, Helena. Kamera jedem. Buch, buch do dítěte. To bylo tak vyděšený, že dostává opravdu ty facky, že zapomněl křičet, brečet.
1: No ale on v životě dostal poprvé. Maminka plakala u kamen. Já, jak to? A já jsem teda, tenhle zmetek, představte si, jak byl zkažený. To víte, že režisér si nezničí dítě a nechá ho dělat cokoliv, protože chce takový, jak je, že jo. A on jed voříškovou čokoládu, živej kačky a ještě něco. On si dovolil, když nám udělali v tom Slavoňově nebo Slavonicích, nebo jak se tam jmenovalo, škubánky s mákem. On z nich dělal zvířátka, ten zmetek. Okolo talíře. Potom jim vejprasku. Sežral divné i talíř. Ten ještě rok mohl chodit jako se...
0: To se dala také třeba chudinka a pak ti říkala jeho maminka, říkala, hele, to funguje skvěle. Když doma zlobí a nechce jíst, jdu k telefonu a volám tetu Helenu.
1: Jsem byla ruka půl strašidlo.
0: Herodeska.
1: Ano, ale ono se nám to bohužel pak nevyplatilo, protože vlastně, když jsme točili už facky, tak už nám musel klečet. Vzpomínáš si, jak nám vyrost?
0: No, tak to vidí děti, no.
1: No, vyrost, to bylo po pěti letech. Ono to bylo po pěti letech a bylo to hodně znát. A teď si představte, že v tom zmetkovi to zůstalo stejně. A jak já tam řvu v tom filmu jako z toho okna, na to, jako říkám nějaký slovo, tak ty si říkal, no Heleno, bylo by to dobrý, když takhle jako z toho okna voláš, že bys mu pravou rukou jo. Dala facku.
0: Coura jedna.
1: Coura jedna.
0: Nějaká taková. A on na tom kanapí říká, mami, a co to je coura? Ples, hajzle jeden, jo.
1: No
0: a to se právě naskoušelo, že ta Helena vždycky šla tou pravou
1: rukou. A tenhle zmetek, který byl proti mě, říká, ještě bych chtěla upozornit, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. A nikdo z herců by si nedovolil, jako, když to řekne režisér, jako k tomu mít nějaký konstatování nebo to. A tenhle hajzl si dovolil říct, no ale já bych myslel, že by to bylo lepší levou. Tak dostal obouma.
0: To nepocitně počítal, spad dol to. Ale musím říct, přáteli, že Helence sluší každý kostým. Od noční košile až po čarodejnici. Helenka prostě nikdy nevynechala nic pro to, aby teda jako se nepředvedla.
1: No, ano, abych se nezvrcasila, seč to šlo.
0: My jsme točili Jasněnku, byla pauza, čekalo se na slunce a Helena v té masce, ty čarodejnice starý, takhle sedí na kamenu před tím hradem, v lese, před hradem.
1: Točili jsme v neděli a v sobotu, protože se muselo to natočit kvůli počasí. A kouřila jsem.
0: A kouřila?
1: Totiž ty nechty, ne, to vzniklo, to byly drápy, s kterýma jste nemohla jít ani na záchod, jo? To by vám musel někdo zvednout cukni, sundat kalhoty, takže jak se ty drápy přilepily, ale jelikož to bylo vlastně neukradený, ale přemístěný lepidlo těch Američanů z toho Formana, no jak
0: z
1: jsem...
0: Amadea.
1: Z Amadea, co zbylo těm Američanům, to lepilo teda skvělý jele. No tak jsme jako nalepili ty nechty, jako tím jste se nenajedli. To, ty se nakrájel sejra a takhle mi ho nabodávali s tou Blanarovičovou. Takže to i nešlo normálně třeba takhle něco vzít, to musíte ze strany. Tak jedině mě zůstala jediná radost, že se mohla pít a kouřit.
0: Takhle tam seděla, kouřila.
1: A teď se byla zelenofialově nalíčená, že jsem jako s tímhle jsem splývala šedivá, teď ta paruka byla taková ta šedovlasá. No a rodiče s dětičkama na nedělní
0: procházku. S chlapečkem pětiletým šli na procházku. Chlapeček se zarazil, kouká, co tam sedí.
1: A hlavně to byl zmetek, který celou dobu ty rodiče otravovali. Já to pozoroval, když jsem kouřila. A hodnej se stal, až když mě viděl.
0: Se zarazil a koukal. A Helena říká, nebuď se mě. Já nejsem čarodejnice. Já jsem Růžičková, tady natáčíme pohádku, víš? Koukal. Říká, pojď se se mnou vyfotit. Táta má foťák na krku, tak dá tady spolu vyfotit. Budeš mít památku, pojď. Dítě váhalo, nevědělo, bálo
1: maminka
0: se.
1: Maminka už začala spát, jenom aby se
0: to... Dítě
1: a vedla ho, že jo, a ten šel přesně tak.
0: A koukí jako, že ne, tak jako Argano no. Dí, a Helena říká, takový velký, budeš se mě bát, pojď sem. Pojď, no, teď mě sedneš, takhle vyfotí na tatínek. Dítě si dalo odvahy a šlo k té Heleně. A jak došel na dosah, tak Helena říká, teď si tě sejero. Přátelé,
1: to dítě bylo na infarkt, to bylo bílý, zelený, modrý, fialový.
0: To pustilo boč i trus, okamžitě, rozumíte?
1: Začalo
0: to také třát, ano. Já říkám, Heleno, ty jsi blbá, ty to začne koktat to dítě a budete pomočovat, říká, ať si zvyká, život není peříčko. Já jsem zapřísáhlej nepřítel kuřáků, to Helenka dobře ví.
1: Ano, letitej, on má.
0: Ale když Helenka tykom byla loni na té operaci, paní doktorka jí zakázala kouřit. Já to na tebe prásku.
1: Ano.
0: Ne, že bych udával, ale hlásit se to musí. A Helenka teda přestala kouřit, byla opravdu velice poctivý pacient.
1: 3 měsíce jsem nekouřila ani ně, ale nezabraňovala jsem kuřákům, protože nejhorší jsou ty předělaný kuřáci, kteří tedy jako začnou poučovat, jako když vy kouříte, to si škodí zdraví a tak dále, ne. Tam mohl kouřit dokoliv, ale já se ty cigarety ty 3 měsíce nedotkla. Čestný slovo.
0: Přijde paní doktorce na kontrolu, paní doktorka je prohlídla, tam něco píše a ona říká, paní doktor, já už 3 měsíce nekouřím.
1: A paní doktorka nic.
0: Helena, paní doktor, já už 3 měsíce neměla cigaretu v puse. Paní doktorka zase nic.
1: Ano, a když už jsem to řekla po třetí, tak ona říká, já vás slyším, paní Růžičková, ale aby si to tělo teda všimlo toho, že nekouříte, tak byste nesměla kouřit 8 let. Říká, 8 let, to už být 6x v radu vzhůru, a než se, jak jsme vyjeli z té ordinace, už jsem měla cigaretu.
0: Ale když to řekla jinak, 8 let? 8 měsíců, ne, ona řekla, 8 let. To mě pojďte, teda, paní.
1: Ale neřekla jsem polipte mě, paní doktorko, ale říkala jsem si.
0: Jako Jiřina Bohdalová taky byla na nějaké besedě s malýma dětma ve školní tělocvičně a říkala, já měla zrovna takovou náladu dobrou, já těm dětem vyprávěla, jak dělám ty večerníčky, jak se dabuje křemírek a vochomůrka a předvádím se jim tam a tohle to všechno. A říkala, tak děti, no, a chce se někdo na něco zeptat? No tak, nestýďte se, zvedněte ruku, zeptejte se na něco, no šup, honem. Tady takový chlapeček zvedá ruku a ona takhle říká, no tak co, ty chceš vidět? A chlapeček říká, kdy už půjdeme domů? Jiřina říká, nezabil bys je. No.
1: A my se ptáte, že já jako věštím jiném, já nevěštím, já počítám, já dělám numerologii a já sobě nepotřebuji, protože já jsem v rukách božích a vím, že to všechno dobře dopadne, takže já si jenom žiju a mám se výborně.
0: Mě Helenka taky věštila a říká, budeš tady žít až do smrti.
1: No. A ani o kousek, kde to...
0: Přátelé, opravdu Helena Růžičková je čarodejnice.
1: Tady ale bílá.
0: Bílá čarodejnice, protože ona vždycky, my jsme točili Slunce, cenu a pár facek a bylo 15. srpna, my jsme něco 2,5 filmu natočeného, nebo to nenatočíme. Hrnka, Nemel, ukáž, na papír, tušku, psala, říkala, 1. září je poslední natáčecí den. Hrnka se zbláznila, nebo 1. září byl poslední natáčecí den. Potom jsem přišel k Heleně na návštěvu a říkal jsem, Helenko, budu točit Princeznu Zemlina 2 v roce 97. A už mi to rozdělili, už sešili kostýmy a vstavil se Mlejn a to všecko. A Helena říká, moment. Počítala, škrtala, říká, ne, zahodila, za jiný papír, počítala, říká, no, chlapče, já tu nic nevidím. Letos žádný film točit nebudeš. Já pak, vědmo, teď jsem mě rozstal. Stojí Mlejn, máme naši ty kostýmy, naspívaný playbacky, písničky, všecko.
1: Ten na ten den máme 1. natáčecí den, připravená pávové jídlo, všechno bylo připravené na stolek.
0: Ale ona řekla, nemáš, tady to není. Přátelé, já jsem přijel domů, přípravy, den před natáčením, ta Česká televize to položila. Udělali podraz na mě, položili to, vůbec ten film nepodrželi. Ale Helena mě říkala, hele, žádná princezna zemlí na hoku tady není, nevidím. Počítala dál, říká, příští rok tady máš pohádku, ale princezna zemlí na to není. Přátelé, aby jsme příští rok točili Pekla 6.1. A princezna zemlí na 2 se točila i v roce 99. Čarodějnice. Přátelé, ukažme si na ní, je to ona.
1: Zdeňku, víš, jak je to radostný, že žiju v téhle době. Já už bych dávno byla spálená, už by byla někde ve vzduchu.
0: Já taky, přátelé, já taky. Byť jsem jako malé dítě ministroval, chodil na náboženství, pak jsem dlouho hrál v kostele na Varhany. Ale musím vám říct jednu věc, co se mě dotklo. Teďko je to nedávno, pár let zpátky, k nám do Hošic přijel nový farář, mladý kluk takovej. Říkal jsem, to je konečně, tam byl takový starý jezuita, blázně šílený, toho čert vzal nakonec, jo, ale... Přišel mladý kluk, takový opravdu sportovní, říká, tak s tím se budu rozumět. A on se mi tak podávám ruku, představím se a říká, jo, to jste vy? Ten, co zesměšnil v těch filmech Církev svatou a faráře. A mě koukal. Říká, tak za pokání budete celou mši klečet tadyhle pod... Já myslím, že jste dělal srandu. On si žádnou srandu nedělal. Tak jsem ho poslal do pryč. Já bych to slovo řekl, ale tady dítě. Tak... Začíná to na P.
1: Všichni víme. Takže no. Ještě nějaký dotaz. Takže vážení a drazí.
2: Tady
1: bylo, někde? Kde byl? Já myslím, kde byl, nebo kde byl? bylo nám s vámi moc pěkně.
0: Škoda, že jste se neptali víc.
1: Mohli jste nás využít, dali jsme se vám v plen.
0: Zneužít, moje kamarádka, já jsem tak zkažená a nevyužitá.
1: Přejme vám překrásný školní rok, protože...
0: No, to je blbá, viď?
1: No ne, je. Co si budeme povídat ty? Ty rodiče s těma dětma, jim to začne. Od toho pondělka, kdy to jsou chudáci.
0: Já, že to je překrásné, no.
1: No, ale prostě snažit se, já jsem jenom chtěla říct, že kdyby náhodou dítě přineslo na vysvědčení 4, tak věřte tomu vždycky za to může učitel, protože učitel má učit a ne psát poznámky, jestli zlobí nebo nezlobí. Takže vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se brzy zase sejdeme v tomhle tom vašem kouzelném městečku a loučí se s váma Zdeněk Troška a Helena Růžičková. Naschledanou.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: naň milejší, záda ní les.
1: A keď se neudí, bude se pádat, a ty milejší zas.
2: A ty moja najmilejší, budeš taká zas.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Břeclav se zapojila do evropské kampaně TreeTech. Ta upozorňuje na význam stromů ve městech. Technické služby umístily informační štítky na 8 vybraných stromů. Lidé se z nich dozvědí například to, kolik strom zadrží dešťové vody, kolik zachytí znečišťujících látek nebo kolik vyprodukuje kyslíku.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
2: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
3: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbb.cz.
2: Rybářství Hodonín ve spolupráci

0: s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
1: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přehánky. Naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
1: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvu k poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
6: Hodonín čeká na projektovou dokumentaci k novému záchytnému parkovišti u nemocnice. Počítá se zhruba se 130 místy. Město by mohlo dokument získat během několika dnů. O tom, zda se stavba dostane mezi investiční priority, pak rozhodne nové zastupitelstvo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přehánky. Naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeum.bv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás ve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
3: Hluk na Uherskohradišťsku dokončil proměnu bývalého Penkova statku. Z chátrajícího areálu vznikl park s vodními prvky, amfiteátrem, dětským hřištěm, workoutovou zónou a komunitní zahradou. Město zároveň opravilo okolní ulice a chodníky a přidalo 48 parkovacích míst. Celkové náklady dosáhly na 85 milionů.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přehánky. Naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
6: V Jihomoravském kraji se za první polovinu letošního roku narodilo 4253 dětí. Meziročně je to 56 méně, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Nejvyšší podíl chlapců zaznamenali statistici na Vyškovsku, naopak na Blanensku se narodilo o něco více dívek.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přehánky. Naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
3: Břeclav se zapojila do evropské kampaně TreeTech, ta upozorňuje

0: Na význam stromů ve městech technické služby umístily informační štítky na 8 vybraných stromů. Lidé se z nich dozvědí například to, kolik strom zadrží dešťové vody, kolik zachytí znečišťujících látek nebo kolik vyprodukuje kyslíku.
1: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přehánky. Naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
1: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.caliby.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
3: Hodonín čeká na projektovou dokumentaci k novému záchytnému parkovišti u nemocnice. Počítá se zhruba se 130 místy. Město by mohlo dokument získat během několika dnů. O tom, zda se stavba dostane mezi investiční priority, pak rozhodne nové zastupitelstvo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
3: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přehánky. Naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
6: Hluk na Uherskohradišťsku dokončil proměnu bývalého Penkova statku. Z chátrajícího areálu vznikl park s vodními prvky, amfiteátrem, dětským hřištěm, workoutovou zónou a komunitní zahradou. Město zároveň opravilo okolní ulice a chodníky a přidalo 48 parkovacích míst. Celkové náklady dosáhly na 85 milionů.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy zpočátku polojasno, během dne očekáváme více proměnlivou a převážně velkou oblačnost. Lokálně se objeví drobnější přehánky. Naměříme něco mezi 14 až 17 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8. hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Břeclav chce získat větší podporu státu na projekty, které mají pomáhat předcházet kriminalitě. Město nyní ze svého platí 4 asistenty prevence kriminality, dříve jich bylo 6. Evropská dotace, ze které byli tito pracovníci financováni, totiž skončila. Starosta Svatopluk Pěček proto jednal se zástupci ministerstva vnitra o možnostech další podpory. Řešili se nejen peníze na asistenty a domovníky preventisty, ale také obnova kamerového systému, SOS hodinky pro seniory nebo značení jízdních kol.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes večer skoro jasno, noční teplota klesne až na 6 stupňů. Zítra pak na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo jasno. Během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky. Naměříme 16 až 19 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz.
1: Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
0: Rádio Jihcymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
3: Výrazný úspěch si z mezinárodní soutěže AVC Viena odvezlo vinařství Víno Hruška z Blatničky. Jeho Hibernal získal téměř 94 bodů a zvítězil v kategorii tzv. Pivy odrůd, které jsou odolnější vůči houbovým chorobám. Jihomoravští vinaři si z letního kola soutěži odvezli celkem 52 zlatých.
0: Rádio Jihcymbálka. Počasí.
3: Dnes večer skoro jasno, noční teplota klesne až na 6 stupňů. Zítra pak na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo jasno. Během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky. Naměříme 16 až 19 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velkepomlčkapavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.

0: Sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázně Mikulčice.cz.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Nemocnice Kyjov využívá na ORL novou zobrazovací metodu NBI. Lékařům pomáhá lépe odhalit podezřelé změny sliznic v oblasti hlavy a krku. Metoda zvýrazní drobné cévní změny, které při běžném vyšetření nemusí být dobře viditelné. Vyšetření je rychlé, nebolestivé a probíhá ambulantně.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno, noční teplota klesne až na 6 stupňů. Zítra pak na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo i jasno. Během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky. Naměříme 16 až 19 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte. www.calipy.cz.
2: Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT.

0: Výlovky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský. Už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše.
1: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Stavba křižovatek ve Bzenci by mohla nabrat zpoždění. Ředitelství silnic a dálnic podle města připustilo možné komplikace kvůli přeložce plynu a archeologickému průzkumu. Oficiální informace ale zatím radnice nemá. Město zároveň není spokojené s pracovním nasazením dodavatele a opakovaně urguje jeho i investora stavby.
1: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer skoro jasno, noční teplota klesne až na 6 stupňů. Zítra pak na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo i jasno. Během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky. Naměříme 16 až 19 stupňů.
1: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Máte chuť na pořádný steak, burger nebo tortilu? Restaurace U Piráta v Hodoníně je tu pro vás. Tak přijďte www.calipy.cz. Břeclav ožije svatováclavskými slavnostmi. Od 25. do 27. září vás pod Břeclavským zámkem čeká víkend plný hudby, tradic a zábavy. Těšit se můžete na Vesnu, Petru Janů, IMT Smile, tradiční jarmark i nedělní krojový průvod. Bohatý program čeká také na děti a celé rodiny. Svatováclavské slavnosti v Břeclavi. Přijďte si je užít. Více informací na www.muzeumbv.cz. Rybářství Hodonín ve spolupráci s Domem kultury Hodonín vás zve na výlov rybníka Dvorský. V sobotu 3. října se hra s rybníka promění v místo plné zážitků. Těšit se můžete na rybí speciality i expozici sladkovodních ryb. Děti pobaví divadelní představení. Chybět nebude ani jarmark a ukázky tradičních řemesel. Vstup zdarma, parkování zajištěno. Výlov rybníka Dvorský už v sobotu 3. října. Těšíme se na vás. Rybářství Hodonín. Jihomoravské, hodonínské, naše. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Břeclav chce získat větší podporu státu na projekty, které mají pomáhat předcházet kriminalitě. Město nyní ze svého platí 4 asistenty prevence kriminality, dříve jich bylo 6. Evropská dotace

0: Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Su nepřítel smutností, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i zmiereně. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
1: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
1: Tam moja duša zaspí.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Koupil jsi to pečivo?
2: Jo.
1: Cože?
2: Jo, koupil.
1: A kde je? Ty jsi to jako celé sežral?
3: Tak dobré řemeslné pečivo, že se to nedá vydržet. Tomšejovi Břeclav, obchodní centrum M1 na Lidické. www.tomšejovi.cz.
4: Pizzerie Casa Mia v Hodoníně. Pizza, meníčka a pravá chuť Itálie. Přijďte a ochutnejte italské dobroty. www.calipi.cz.
5: Horko, které potřebujete. Klid, který si zasloužíte. Nová finská sauna v Lázních Mikulčice. Žár finské sauny, solná stěna a ochlazení v dubové kádi. A to všechno v soukromí. Nemusíte čekat na víkend. Prohřát, ochladit, vypnout. Rezervujte na lázněmikulčice.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
6: Výrazný úspěch si z mezinárodní soutěže AVC Viena odvezlo vinařství víno Hruška z Blatničky. Jeho Hibernal získal téměř 94 bodů a zvítězil v kategorii tzv. Pivy odrůd, které jsou odolnější vůči houbovým chorobám. Jihomoravští vinaři si z letního kola soutěži odvezli celkem 52 zlatých.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer skoro jasno, noční teplota klesne až na 6 stupňů. Zítra pak na jihu Moravy zpočátku skoro jasno nebo jasno. Během dne bude postupně polojasno až oblačno. Odpoledne se mohou objevit slabé přehánky. Naměříme 16 až 19 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola 11. Hrota víceméně v rozkladu. Na Zelenou horu byl odkud si z Brna převelen nadporučík Pernica. Měl zaražený postup pro opakované opilství a jeho nadřízení zkonstatovali, že není způsobilý vychovávat vojny u bojových jednotek. Pernicovi toto rozhodnutí přišlo poměrně vhod, neboť se mohl opít nejprve ze žalu a potom ještě uspořádal pitku na rozloučenou. Když konečně trochu vystřízlivěl, zbalil si svoje propriety a odjel na nové působiště. Ten, který se za tím účelem vybral, se náramně vyvedl. Babí léto jakoby naráz chtěl vynahradit předchozí sichravé dny a slunce hřálo jako uprostřed července. Nadporučík Pernica jakoliv si umínil, že na nového velitele učiní ten nejlepší dojem, pocítil již na nádraží v dvorcích ukrutnou žížeň. Jedno pivo mě neporazí, zahučel optimisticky a zamířil do restaurace. Nutno přiznat, že měl naprostou pravdu. Po jednom pivě byl skutečně docela fit, jak duševně, tak i fyzicky. Horší to bylo po 25. půl litru, zejména když si k tomu dal ještě 10 rumů a 2 kmínky. Fantastický! Zablekotal a stál ze stolu ubrus. Jsi pracující, já jsem pracující, víš, co nám může každej políbit? Vím, odvěděl Ostinský, ale ty už zaplať a koukej vypadnout. Pernica s tímhle řešením ku podivu souhlasil. Pokynul přátelsky Hostinskému, vyčúral se na telegrafní sloup a vrávoravým krokem se vydal po silnici kroutící se vzhůru na zámek. Komadil, geroj, geroj, Čapájev, on se v rýmě a v pěredí, hulákal a krok za krokem neohroženě postupoval k vytčenému cíli. Jenomže bylo úmorné vedro a asfalt na silnici byl měkký a místy úplně rozteklý. Nadporučík jen stěží zvedal nohy z té husté černé kaše a usilovný pochod o záhy přestal bavit. Dospíval Čapajeva! A několikrát moudně říl a pak prohlásil, že štěstí jen muška zlatá, život si za hovno. Poté zagaloval, svalil se na silnici a usnul. Bohužel na místě nepříliš frekventovaném. Tak se stalo, že zde zůstal delší dobu nepovšimnut. Nehledě na to, že na podzimní počasí není spolehnutí. Sluneční paprsky ztratily záhy svou intenzitu a rozteklý asfalt, němž nadporučík spokojeně chrupal, začal nemilosrdně tuhnout. Pernica, aniž by to tušil, odstitnul se v strašlivém vězení. Když po nějaké době naléhavě zatroubilo auto, které se napříč ležící postavě marně snažilo vyhnout, nadporučík se probudil. Zamžikal nechápavě očima, pokoušel se zvednout, ale marně. Zacukal sebou, lež bezvýsledně. Pevně sevřen stuhlou masou asfaltu, nemohl učinit jediný kloudný pohyb. Pomoc! Pomoc! Z troubícího auta vyskočil šofér. Když zjistil, v jakém stavu se Pernica nachází, zálekal na závozníka.

Neposrat. Tady je každá rada drá. Co kdybychom ho vytáhli lanem, navrhoval šofér. Možná, že jo, možná, že ne, pokrčil ramený závozník. Ale já s tím nechci mít nic společného. Když se to povede, tak z toho stejně nic nemáš. A když toho bejka předrneš vejpůl, tak nám přišel atentát na příslušníka ozbrojených sil. To je pravda, řekl šofér. Nedá se nic dělat. Soudruze, když mi se nenecháte zahynout. Neboj se, uklidňovalo závozník. Pomoc přijde dřív, než se naděješ. A taky přišla. O postiženém důstojníkovi se dozvěděl sám veliký Terasky a okamžitě spěchal k místu incidentu. Co to má vrát, Bernica? Ohlásil se přilepený nešťastník. Bohužel se nemohu poslat do pozoru. Terasky se na něho opovržlivě podíval a pak podezíravě nasál do nozder vzduch. Vy jste se poslali, Bernica! Vybuchl zlostně. Bože můj! Také dvostojníky mi sudrově posílají! Co to máme? Nemohu si vyhledat latrinový výkoš? Terasky mávl rukou. Ty chlapi vás vykopou krompáčom a rozbitou silnicu dostanete předpísanou k náhradě. Načež se otočil na podpatku a s výrazem nejhlubšího pohrdání opustil důstojníka, který ztratil jeho veškeré sympatie. Když o několik hodin později namítl kapitán Ořech, že nebylo zcela vhodné, aby vyprošťovali potupeného nadporučíka prostí vojni, už klíbl se Terasky a pravil. Kdyby nebyl posratý, vykopal by som ho sám a vy, Orech, s ostatními důstojníkmi byste ho oslobozovali ještě teraz. Po příchodu vojínů z pracoviště bylo plánováno vojenské zaměstnání skládající se z bojového výcviku, teoretické přípravy nebo politického školení. Už je to tady, zlobil se Kunte, buzerace začíná. Vypadá ten Bernica docela sympaticky, uvažoval Kutík, ale tohle se mu dvakrát nepovedlo. Ale přesto se na PVSku šlo. Vojíni stáli ještě trochu reptajíce, usedli na židla a čekali. Po chvíli stoupil nadporučík Pernica. Četař Mařek mu podal hlášení a nadporučík se pohodlně rozvalil za stolem. Za jeho zády se černala tabule, na níž měl malovat dráhu střely, jakož i jiná balistická kouzla, která nestřílejícím pětipákům nikdy v plné míře nedošla. Pernica se rozhlédl po svých podřízených a pravil. Budu k vám mluvit jako váš otec. Měl bych vás poučit o technice střelby, ale takové vzdělání je vám na draka. Bez tak nikdy střílet nebudete. Není ovšem pouze technika střelby, ale také například technika pohlavního styku. Vy sice nebudete střílet, avšak budete často souložit a proto si tento problém můžeme náležitě objasnit. Co si budeme povídat? Každý to s ženskou dělá jinak a desátník Marhula, původem z Valašských Klobouk, ovládal 94 způsoby. Doufám, že vy se od nějakého valacha nedáte zahambit a předáte soudruhům své zkušenosti, které může každý z vás v budoucnu upotřebit. Tolik jako úvod a nyní vyhlašuji diskuzi. Poručík Troník byl nespokojen. Zdálo se mu, že nadporučík Pernica je pro rotu ještě větší pohromou, nežli byl nešťastný nadporučík Mazurek. Odpustil by mu, i když nerad, nadměrné pití, ale za to vůbec nesnášel jeho osobité proslovy, z níž nahony čpěla buržoazní morálka a nebojíme se to říci i notná zhovadilost. Stále silněji nabýval poručík Troník dojem, že velitel táborské roty patří do psychiatrické léčebny a že by ho tam nepovažovali za právě lehký případ. Přesto se politruk rozhodl, že nadporučíkovi domluví. Také se o to pokusil a počal apelovat na Pernicu v malorolnický původ. Jenže nadporučík Troníkovu kritiku rázně odmítl. K
Koukej, Pepíku, řekl mu, ty seš u těch parchantů už

roky a do náruče pracujícího lidu si je nedokopal. Dokonce si je nenaučil ani správně kakat. Kroníkovi se zdálo, že opustil tuto planetu. Kakat. Ano, kakat. Jestli tomu nevěříš, pojď se podívat. Přesvědčíš se na vlastní oči. A vedl dosud nezcela soustředěného troníka k nízkému stavení, v němž byly umístěny vojenské záchody. Byly to takzvané turecké záchody. Chyběla klozetová mísa a nad dírou zející do země byly pouze dvě porcelánové šlapky, na něž si měl stoupnout tvojím dříve, než se rozhodl k vykonání velké potřeby. Turecké záchody se netěšily velké oblibě a proto byly používány pouze sporadicky. Důstojníci měli toalety v bytovce a mužstvo se snažilo vydržet až na pracoviště, kde byly vybudovány záchody ve středoevropském stylu. Přesto se občas stalo, že potřeba se hlásila příliš naléhavě a tak bylo nutné vzít zavděk nenáviděnou tureckou specialitou. Nyní měl poručík Trník příležitost se přesvědčit, že někdo z vojínu opravdu zcela nezvládl úkon nutný hladkému průběhu akce a toaletu značně znečistil. Tady to vidíš, řekl poručík Pernica. Tohle je výsledek tvýho školení, ale já je kakat naučím. Odpoledne si nadporučík Pernica nechal nastoupit rotu na nádvoří a zahlaholil. Soudruzi, zjistil jsem, že někteří z vás nedovedou správně kakat. To je veliká chyba, neboť bez některých věcí se člověk obejde, ale bez kakání nikoliv. Je tedy třeba zjednat nápravu. Nyní početák v zástup za mnou. Vykročil k záchodu a šokovaní vojáci za ním. Museli projít kolem znečištěného místa a Pernica dbal přísně na to, aby rozkaz vpravohled byl dodržen. Učitel Ampoš to nevydržel a pozvracel si za pochodu košily. Vy jste fajnovka, soudruhu, rozlobil se na něho nadporučík. Představte si, že na frontě létají do vzduchu střeva a jiné lidské vnitřnosti. To jste voják, když vás obyčejné hovno uvede do extáze. Abyste svou chybu napravil, chopte se hadice a uveďte záchod do normálního stavu. Učitel Ampoš se zatvářil, jako když mu uškrtili tatínka, ale pak s největším sebezapřením rozkaz splnil. Nyní se rozestavte kolem záchodu tak, abyste všichni viděli, přikázal Pernica. Malí dopředu, velcí dozadu, provedu instruktáž. Poté nadporučík stoupil na šlapky tureckého záchodu. Toto je základní postoj, z něhož je zapotřebí vyjít. Nyní pozor, nejprve sejmu opasek a pověsím si ho kolem krku. Takhle, potom sundám kalhoty. K všeobecnému veselí si Pernica spustil kalhoty až ke kolenům. Učiním dřep a v této pozici se vykakám. Nyní tento úkol předvést nemohu, neboť kakám pouze ráno, krátce po snídani. Když se vykakám, očistím se, papír hodím do díry a spláchnu. Obléknu kalhoty a odejdu do umyvárny, kde si umyji ruce. Takto, soudruzi, kaká civilizovaný člověk a tak budete kakat i vy. Nyní si vše zopakujeme. Jak voják správně kaká, předvede vám vojnovata. Soudruhu nadporučíku skuhral kulak. Já to nemám zapotřebí, já kakám až na stavbě. Neodmlouvat, zařval nadporučík a předvést. Toho dne měla rota o pracovní náplň postaráno.

A ta třetí pohádka se jmenuje Jak čert s mlynářem mleli síru. Na potoce tam, co se odjakživa říká u Šimovic skály, stával mlýn. Dnes je z něho už jen pár kamenů, porostlých břečťanem a strouchně bělé mlýnské kolo, ale kdysi to býval mlýn, jak se patří. Jeho klapot bylo slyšet široko daleko do kraje a sjížděli se k němu sedláci z celého okolí. Až jednou. Nachomejte se tam takový podivný chlapík, jakoby myslivec. Ale když ho mlynář uviděl, povídá si, co jsem tady, ještě jsem takového divného myslivce neviděl. A v našem lese už vůbec ne. Má to horinky, zelenou kamizolu a za kloboukem bažantí péro. A kolem něho je cítit, jako by staré hadry pálili. No nic. Mlynář chlapíka přivítal a hned ho zval dál, a cože jako si přeje. Chlap se zasmál, rozjídl se po šalandě a povídá, měl bych tu pro vás práci, pane otče. No, toť se ví, odvětil mlynář, práce já nemám nikdy dost, tak kde pak tu pšenici máte, hned to semenem. Ale ten myslivec se jen tak nějak divně kouk a k ničemu se neměl. To není pšenice, pane otče. No tak ječme nebo žito, smál se mlynář, vždyť je to jedno. Ani to, ani ono, řekl na to zase ten chlapík. No tak co je to? Zeptal se mlynář přímo. Chlap se kroutil a vymlouval, ale nakonec to z něj přece jenom vylezlo. Povídá, mám tady pytel síry a čertího koření, abych to nemusel rukou rozloukat, semelte mi to. A bylo to venku. On to byl čert. I ty čerchmante jeden pekelný. Já toho netušil, jak se mi ve stáji koni plašili, rozezlil se mlynář. Tak to teda ne. Tohle byl odjaživa poctivej mlejn a mlela se tu poctivá mouka a žádná síra pekelná. Mlynář popad košče, co tam v rohu stálo, a třískl čerta po hlavě, až z něj to bažantí péro vypadlo. A ten už na další nečekal. Hub do komína a komínem ven. Jenom se mlynáři zdálo, jako by z velké dálky zaslechl čertí zabrebentění. Jen počkej, však já se ti pomstím. A taky, že jo. Ráno kouká mlynář do náhonu, voda se jaksi ztrácí a mlýnské kolo je už skoro celé z vody ven. No nic, zatím se mlelo dál. Ale odpoledne vyschnul mlýnský náhon docela. Na dně zůstala jenom taková malá louže a v ní seděla vyukaná žába, co tam každý večer pod okny kuňkala. Po vodě ani stopy. A co bylo na tom nejdivnější, mlýnské kolo se točilo pořád. Voda nikde, ale kolo se točí. Však si toho lidé taky hned všimli. Přijel sedlák s naloženým vozem, ani neslez dolů a povídá, tak jsem zaslechl, prý máte spolky s čertem. Ale co byste dal na babské klepy, smál se mlynář. O dolním mlýně se taky říká, že s ním točí vodník a nikomu to nevadí. No, vodník je aspoň od řemesla, povídá sedlák, ale s čertem to je jiná. Já už k vám jezdit nebudu. Prástl do koní a jel pryč. Mlynář se smál, mávnul rukou a šel po práci. Ale když mu začali vzkazovat i ostatní sedláci, že k němu přestanou jezdit, smích ho přešel. Teď už věděl, odkud vítr vanem. Dobře to ten pekelník vymyslel. Dobře. Co teď? Jak se tak dívá na to mlýnské kolo, které se bez vody otáčí, napadlo ho. Vždyť ten čert musí být někde tady v mlýnici, když s tím kolem točí. Však já ho najdu,
a vzal to pěkně od podlahy. Prolezl celý mlýn, všechny kouty vysměčil, ale čert nikde. Už si myslel, že ho nenajde. Ještě se šel kouknout do přístěnku, procházela tudy hřídel mlýnského kola a tam byla tma jako v ranci. Škrtl silku a tady ho máme. Seděl až vzadu, jenom oči mu svítily. Tak polez ven hezky, jen polez, řekl mlinář, nebo na tebe vemu mokrý probas a to bude ještě horší. Ale čerže ne, dokud mu prý mlinář ten pytel síry s tím čertím kořením nesemele ani se nehne. Však počkej, pekelníku, pekelná, pomyslel si mlinář, však já na tebe vyzraju. Vyhánět tě nebudu, ty by ses bez tak vrátil. A nahlas povídá, no tak dobře, dobře, ale musíš mi pomoct. Čert kůže liná, moc se mu nechtělo, ale asi tu síru a to koření nějak nutně potřeboval. No takže, jako jo. Přišli do šalandy, vyseli tam dva provazy ze stropu. Mlinář povídá, radši se svlíkni, bude se prášit. Čert už neměl, co by skrýval, sundal tu svou zelenou kamizolu, zul se a ajhle kopito. Mlinář ani nemrk. Tady se chyť za ty dva provazy, nadzvedneme mlýnský kámen, víš? Počkej, udělám ti tam smyčku, aby se ti to lépe drželo. Tak, ano, tak. Sotva sáhnul čert po provazech, mlinář zatočil klikou, smyčky se utáhly a provazy vylétly nahoru ke stropu. Pekelník visel za ruce, jenom kopitem se dotýkal podlahy. Co to děláš? Co to děláš? Vřeštěl a sloumal z provazy. Vždyť jsem ti slíbil, že ti tu sílu semelu. Taky semelu, povídá mlinář, ale ty si taky sliboval, že mi pomůžeš. Rozvázal pytel a vysypal síru a to pekelné koření nahromadu přímo pod čerta. Ten jenom výhleně koukal, oči jako sova. A pak to začalo. Mlinář popato bažandí péro, co vypadlo čertovi z klobouku a začal ho s ním lechtat. A občas ho taky přetáhl pometlem, aby z toho ten pekelník nevyšel zase tak moc lacino. Čert vřískal a s rukama přivázanýma ke stropu skákal pěkně do kolečka zrovna po té hromadě síry a koření. Jen to pod tím jeho kopitem chrupalo. Za chvíli se celá ta hromada změnila v kopeček jemného černožlutého prášku. Tak a máme semle, to řekl mlinář. Smet to všechno do pytle a čerta odvázal. A kdybys příště zase něco potřeboval, jen co neostýchej a přijď. Čert jenom něco zahučel, popad pytel a byl pryč. Jen se za ním začmoudilo. No a od té doby měl mlinář zase pokoj.

0: jich cymbálka.
1: Kapitola 13. Do civilu!
2: A potom nastal čas vrátit eráru, co jeho jest. Staršinové, skladníci a jiné kancelářské krysy počaly vyvíjet nebývalou aktivitu a rázem se všem dokonale zprotivili. To však v dané chvíli nebylo rozhodující. Důležité bylo, že vojní měli odevzdat veškerou výzbroj a výstroj v takovém počtu, v jakém ji přijali, což dost dobře nešlo. Mnoha košile či jiná část oděvu byla vyměněna za cigarety či alkohol. Hleda, co zmizelo a bylo postráceno při častých přesunech a nelze opomenout ani řádění kriminálních živlů, jejich zvyk obohacovat se na úkor jiných, zůstal vojenskou službou nedotčen. Zkrátka, až příliš mnoho věcí chybělo. Bylo samozřejmě možné je zaplatit, ale požadované částky mnohonásobně převyšovaly faktickou cenu zmizelých předmětů a byly tak horentní, že to nikdo nehodlal učinit. A tak zbývalo jediné, zapřít dobré vychování, rázně utlumit svědomí a oloupit kamarády. Uroky se začalo krást tak neslýchaným způsobem, že to bylo až zábavné. Kulak Vata byl přes noc kompletně oloupen, ale během 24 hodin měl vše, co řádně požadovali a ještě něco navíc. Přitom musel jít do zaměstnání bez košile, neboť nakradené spodní prádlo bylo tak malé, že všechny pokusy vecpat do něj své mohutné tělo skončily naprostým neúspěchem. Ke Falinovi byl prázdný kufr. Pouze na dně ležel jakýsi řemínek, který měl cosi upevňovat, ale to cosi, ať už to bylo cokoliv, také nenávratně zmizelo. Musíš si to zase nakrást, radil Sálus. Jestli chceš, tak já ti pomůžu. Ke Falin nechtěl. Komu není rady, tomu není pomoci, řekl Sálus. Kdo se o sebe neumí postarat, ten na to doplatí. 20. prosince, den před propuštěním do civilu, už se nepracovalo. Vojni odevzdávali poslední zbytky výzbroje a výstroje, popíjeli alkoholické nápoje a pěli písně rozmanitého obsahu i kvality. Pánové, vykřikl najednou Cína, podívejte se na tu vzácnou návštěvu. A skutečně od brány, kterou pochopitelně již řadu dní nikdo nehlídal, kráčel sám veliký Terasky. Terasky, který tý měl výhledově rovněž odejít do civilu, chodil po ubikacích a mečky zabavoval plné nebo nedopité lahve. Ešte som majorom, pravil. A keď som majorom, nebude tu na bordel či volaká piatika. Nikdo neprotestoval, neboť mohutný major naháněl hrůzu i v poslední den vojny. V zápěti se však skupinky budoucích civilů znovu rozespívali a rozjásali a tajně popíjeli z utajených zásob. Co je ke Falín? Otázal se kolem kráčející Terasky. Co povědě na to, že zajtra budete v Prahe? Snad si nějak zvyknu, řekl ke Falín. Ta představa, že se o mě nebude nikdo starat, mě sice poněkud děsí, ale člověk se musí jednou postavit na vlastní nohy. Jsi moudrý člověk, ke Falín, pochválil ho major. Mal jsem vás urobit slobodníkom, alebo děsětníkom. Bylo na čase opustit vojenské prostory. Rota nastoupila na nádvoří, uvnitř zůstali pouze Vata a Jasánek, jako jediní stoprocentně střízliví a práceschopní muži museli zamést místnosti a uklidit zvratky, jakož i jiné nečistoty vyprodukované opilými kamarády. Tohle má člověk za to, že je pořádnej, naříkal Kulak. Napřed musím ty ožralý prevíty otáct na hřbetu a pak po nich mám ještě uklízet tenhle sajrajt. V dnešní době je nejlepší být lump a nemít žádnou zodpovědnost. Jasánek neříkal nic, jen se obdivoval sám sobě, kerak za ty dva roky vyspěl. Když měl poprvé uklízet záchod, zdálo se mu, že to bude jeho smrt a vydat. Dnes by se dokázal uživit jako správce veřejného záchodku na Václavském náměstí. Konečně bylo vše v pořádku a rota se vydala vrávoravým krokem k nádraží. Před parkem za hotelem Slovan stál major Vlčák, který snad nikdy nespal, a zahrozil na PTPáky pěstí. Rota se nadšeně rozštěkala a někteří zdatní jedinci se pokusili o táhlé vlčí zavití. Terazky měl co dělat, aby své muže uklidnil a dostal je bez nesnází do vagónu. Podařilo se mu to s krajním vypětím, pak už nic nebránilo tomu, aby se vlak rozjel ku Praze. Cesta proběhla hladce, jednak protože byla krátká a za druhé protože většina znamených vojinů záhy usnula. Jediný Bernášek se pozvracel již po 11. Tohle už uklízet nebudu, radoval se při pohledu na znečištěné individuum Kulakvata. Teď už mi vojenští páni můžou poli vyprl. Dej si s takovýma řečma pozor, varoval ho Kefalín a mrkal na ostatní. Ještě 3 dny po propuštění do civilu seš pod jejich pravomocí a můžeš se dostat před vojenský soud. Fakticky, skrtl Kulak, to jsou dneska zákony, že by se z toho člověk posral. Kolem 7:30 raní zastavil vlak na hlavním nádraží v Praze. Novopečení civilové se zřevem hodným obyvatel méně vyvinutých krajin vyhrnuli z vagonu a řítili se k východu. Kefalín se ohlédl a spatřil majora Terazkyho. Stál opřen o vagon a smutně se usmíval. Zraky všemocného velitele a nejhoršího vojína u praporu se střetly. Kefalín se zastavil a major k němu váhavě přistoupil. Co bylo, to bylo, podal mu pravici. Teraz kýstě v civile a o pár týždňů budem aj já. Ale stejně to bylo všechno absurdní, soudru majore, usmál se Kefalín. Bolo, přikývl Terazky. Bože můj, bolo. Chvíli mlčel a teprve, když už Kefalín hodlal opustit nástupiště, překvapilo otázkou, kterou měl delší dobu na jazyku. A co si představujete pod takým slovem absurdní?

Je před něma. Slunečko za štůzí na ten boží svět, země rozvicovaná jak šporhelda, nebe modrůčké jak chrpa, nikde ani mráčka. Strýc Kordula vyšli ze síně na dvůr, požůrli širák z hlavy, utírají zapotené čelo a dívají se přibřítýma očima kolem sebe. Punťa leží pod žebřem a je tak líný, že ani nechňapne po muchách, které se mu honí kolem čumáku. Děcka se čmáchají s husima v potoku a předháňají se ve štěbetání. A starostu Janek v zátočině pod mostem plaví koně. Strýc opřítý oproci zapálili fajku a vybafli s dýmem na tetku. Terezo, počúvaj, jdu se podívat do pola, jak tvrdne zrno. A vydali se do mokrých dílů. Donďa do pola rozhlédli se znaleckým okrem dobrého hospodáře, jakému vyrůstlo. U svojeho se zastavili a zbožně prohlédli svou roční prácu, s kterou byli opravdu spokojení. Žitečko se vlnilo a naklánělo strýcovi do ruky. Ulúpli jedno zrnko a zvědavo se do něho zakúsli. Při dobrém počasí můžu zacítit se jet. Sedli si na brázdu a počúvali skřivánka, který cvrlíkál až kdesi v nebi. Myška nahlédala z důrky, kdo to ruší její království, a křepelka počítala vázané konto. Kordula se opřeli o mezník a podřimovali. Bylo jim jak kocůrovi na peci. V tém jich probralo známé vrzání. Tidlivrz, to cvrček si ladil husličky zrovna strýcovi pod nosem. A protože při té muzice nebylo na spánek ani pomyšlení, napadlo jich, že by mohli provést nějakou čertovinu. Včíru už měli jenom jediné přání, dopadnout cvrčka živého. Ani se nepohli, a dýchat přestali. Jenom jedným okem žůrali, kde je ten šumaš. Za chvilku ho zahlédli, jak se převalil přes malý kamének. Zakroužili jak ostříž, labo za zadeček a fuk si jim do škatulky ocirek. Kůšek dál začal vrzat druhý kolega a třetí. No a za chvilku měli strýc šumarskou bandu pohromadě. To už měli v hlavě čartovský plán zesumírovaný. Hodí jich někému oknem do chalupy. Bafa je jak fabrika s šibalským úšklepkem v kůtku, brali se k večeru doma, přemýšleli, kého jenom těma huslistama nadělí. Najednou se ťukli do čela a už to měli. Starý mládenec Ignác Pulec. To byla adresa. Moc dobře znali tyho ubrblaného škarohledu, který už před 30 rokama prohrál veselou letru v kartách. Ľuďom se vyhýbal, s nikým se neznesl a u súdu už měl i domovské právo, lebo tam byl věčně. Však prosudil pěkných pár měřic. Strýc docházel k prvním chalupám, už pozorno veršili, lestích někdo nevidí. A měli štěstí. Na blízku, krom několika děcek, nebylo nikde živej duše. Rozhledli se ještě jednou a šup trio do okna. A jak by se nechumelilo, brali se doma, spokojeno pobručovali. No, jenom dočkaj ty kůdelo. Však ty ti zahrajou, že na to tak honem nezapomeneš. A měli pravdu. Ignác Donďa z hospody zjedl hrnec kišky, kočku vyhodil do síně a šel spát. Ledva zhasl lampu a začal odfukovat. Ozvalo se do ticha izby. Tidlivrz. Ignác se vyšponoval jak struna, zarazil dech a ucho veliké jak za zlatku prez ústu nastavil k muzikantovi. A zase tidlivrz. Vyskočil z lůžka, rožá lampu, počúvá, nic. Ticho jak v hrobě. Tož vlezl zpátky do hnízda a zhasl. Když už na něho šli dřímoty, ozvalo se ještě silnější. Tidlivrz. Odplul, zaklel jak pohan, slézl, zapálil svíčku a vlezl pod lůžko. Krom pavučina hromádek od kočky neviděl nic a ticho jak v márnici. Tak slézl z postele do rána ještě 15krát. Sousedé vyprávěli, že snad tu noc Ignác někoho vraždil, lebo řval jak po minuty a mlátil všetkým ozemenem třísky létali, ale cvrčky nenažel. Druhou noc se to opakovalo, jenom s tím rozdílem, že obrátil pelech na ruby, ožurl armalu od stěny a zdělal obrázky aj s hodinama. Vytrhal futra kolem dveří a vypálil svíčku všecky fuky za trávama na stropě. A cvrčci mu do toho vyhrávali. Ráno, když lidé uviděli, tož nebyl poznání.
Oči kalné jak steklý pes a zelený jak žabinec. A muselo ho to aj trochu nadrcnúť, lebo mluvil sám k sobě a fantazíroval. Od rána lapiel v hospodě a řečnoval, že tu chajdu podpálí a bude po svrčkoch. A třetí noc spálí k nás na úře, lebo byl tak zničený, že už sa na nohách nemohol udržať. Až za týdeň, když obrátil celú izbu na ruby, podařilo sa mu svrčky dopadnúť. Ale to už měl ze zdi aj Maltu oksápanú. A starý Kordula, že sa im tá lumpárna vydařila, byli každý deň tak spytí radosťou, že ich musela stará večer vyzúvať z holének, když sa dokúľali z hospody. A tak sa jednu, když byli zase i nastrojení, jak vánoční stromek v hospode, přiznali, že ty svrčky dali Ignácovi k svátku. A to byla předposlední kapitola s huslistama. Ignác sa to doviedel, slovácká krev zabúrila, zabrzal zubama jak cvrček a strýc Kordula dostali doporučenie aj expres takú pohubie, že im vyjela z pantu a na levé ucho nečuli ešte ani 3 měsíce potom, kdy stáli před súdnou stolicu. Pán súdci, měli s téma dvúma cvrčkařama veľkú prácu, lebo Kordula sa nepřiznali, že prej to řekli v opíci. A tož to odnesa zase Ignác. Dostal za tú facku 3 dní a 100 korun na sirotky. No, Ignác na cvrčky nikdy v živote nezapomněl. Ale strýc Kordula také ne.

0: Máš tady fleka? Co? Co? Ale nebyl v Kácově?
1: Ne.
0: Čermáka znáš? V Dolině?
1: Ne.
0: Co? Na Táboře? Co? Ne?
1: Asi omyl nějaký.
0: Je, někde jsem tě, kurňa, někde jsem tě viděl. Ještě takový. Určitě. Co? Nešopíroval.
1: Prosím vás, nevíte, kolik je? Nevíte, kolik je hodin přesně, mě to za chviličku.
0: No to ti můžu říct přesně. Mám digy. 4. Počkej, ono. 5, 6. Počkejte, vteřinovka, jsem teď koupil od Rudly. Teď 17 děleno 53. To jsou přesně.
1: To přesně.
0: Kurňa! Někde jsem tě viděl. Feržio, hle. A mě neoblafneš. Feržio, počkej. Jasně, určitě, hele, z televize. Jasňačka. V televizi, hele, že jsi byl v televizi. Co? Že jo, viď? Ježíš, ojzo, v televize, hele. Pojď sem, tak v televize. Jsi šánu, ne? Tak v televizi. Počkej, v nějakým pořadu. Kruci, jak se to jmenoval? Kruci 40. Počkej, takovej nějakej čeče, detektivka nebo co? Čeče, nepovím ti, ale stará by si vzpomněla, ta furt čumí na bedinku, jízdíčky doma na loměná, ne? Kouká, jdu domů a ačky zás koukáš na to, co? Hele, posled, ježiš, ta by se zbláznila. Pojď, hele. Hele, až řeknu, že jsem seděl s tebou, tak tady normálně, hele, pojď se mnou, hele, zaplatíme to a půjdeš ke mně domů, co? Jdu takhle, zas do televize, ne? Tohle, hele, pojď, vypijem, dáme si Nike, pojď, exovka, ale jsme kámoši, ne? Šáhnu na tebe, ne? Hele, Lovizo, šahám na umělce. Tak co, nejsi, šup, exovka.
1: Já se vážně,
0: hele, co?
1: Já na ex těžko.
0: Ty bláho, s tebou bych chtěl mít dvou domek. Nebo hladit včelu. Tak co, šoupni to tam, hele, exovka. Co? No co je?
1: Nikes, já to těžko, já tak...
0: No hele, ne, to... hele, neštvi mi. Dej si bacha, ti říkám. Pustím tě, jo. Tak se dívej. Tak šup,
1: Nikes.
0: Nikes.
1: Promiňte, já to nesmu.
0: Co je?
1: Promiňte, já nemůžu...
0: Ty seš teda... I umělče. Vy jste jaký pěkný násodkové, ne, co? Hele, tak pojď sem. No ježiš, tak to je výborný. Počkej, ale teď člověči, ty máš takový blbý jméno, kruci. Jak ty se jmenuješ? Ale hele, ale tenhle ten ksik určitě, no jistě, z televize. Ty jsi tam, hele, ty mě vždycky to, stará, ta vždycky na to kouká, ale už je tam zase. Ty máš vždycky tu skobu, víš, tohle, a vždycky takhle děláš tam a lítáš jak blázen vždycky. No jo.
1: Co to bylo za pořad, co jste viděl?
0: Co, no já nevím, no nedávno to bylo, že jo. Člověče, nevím, fakt taková nějaká detektivka, nebo co, jsi tam furt stvářil strnule, víš. Furt se díval. Nebo to bylo nějaký, jako, do strany se zdíval, pak zase takhle. Tohle člověče neřeknu ti, no hele, no říkám, že jo, stará by ti to řekla, taková, a vím, že tam byla něco jako kriminálka nebo co, pojď sem, ale bylo to určitě na prvním programu,
1: protože... Osmá, zaplatím.
0: My druhý nemáme,
2: ale víš. Občanský průkaz, prosím.
1: Proč já?
0: No, co se divíš, třeba soudruh stráž mistr bude chtít autogram pro tvůj dcerušku, ne?
2: No já bych nečetil občanku.
0: Co?
2: Já čekám.
0: No proč, to je zbytečný, to je přece ten, kvůli jak se jmenuje, no v tom pořadu hrál. V televizi jsem ho viděl.
2: Jo, vy jste ho viděl, vy jste ho poznal,
0: no,
2: jo?
0: No jasně,
2: se to nehlásil.
0: To pozor. No, a proč bych to měl hlásit? Víte, kolik umělců běhá po televizi, kdybych měl každého hlásit, tak...
1: Jistě, teď má pravdu, se vy víte, kolik umělců běhá
3: po televizi. Prosím vás, buďte si chán.
1: Co běhá po televizi umělců?
0: A teď ti to fakt zbytečný hrál v tom pořadu, no, když jak se to s tím kožombem, ne.
3: Ano, to byla taková relace, federální kriminální ústředna pátrá, rozumíš?
0: Jo, a víte, že to je možný, protože mě to hned přišlo jako detektivka s otevřeným koncem.
3: No tak už si dořádil, Jaroslave Hanuši alias Jiří Lábus. Že se nestydíte zneužit takovýho jména, takovýho skromného, oblíbeného, inteligentního, hezkýho, populárního umělce, jako je náš Jirka Lábus. Jdeme!
0: No jo, ale hrál to dobře, kluk jeden.

0: Jsi bílý nebo černý? Já jsem ti černý.
1: Černý, mědej.
2: Sváděla jsi to?
3: Zapomněla jsem.
2: Od koho je káva?
3: Od Žida.
0: Od Žida?
2: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno tehda, no to rozumí.
0: Měli zavříno.
2: Ale je stuchá, nebo co?

0: je otrávila.
1: Otrávila? A já taká děvočka, cingilingiling, rada pijem vinečka, cingilingiling, rada pijem, rada...
2: Babi!
1: Co je?
2: Proč nemám dědečka?
1: Každý jako ten ščor přileze a répne, až krev v žilách se zastaví. Běž si hrát. Rada pijem...
2: Babi, ty mluvíš jako ta paní včera v divadle.
1: Která?
2: Mariša.
1: Bože, kdybych do toho kameňa mluvila, spíš by se ustrnul.
2: Cože?
1: Vidličky a nože. Jako ti sršni. Všichni se na člověka sesypo a tak dlouho bžodajo a štípajo, až už štípajo.
2: Co to meleš?
1: Kávu. Kávy není nikdy dost. Žádej jeden! Celý Francek!
2: Babi!
1: Co zas?
2: Stejně vím, jak to bylo s dědečkem.
1: Co se stalo, stalo se. No. Tady máš sirky a běž si hrát do stohu.
2: Když mi seženeš céčka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
1: Dáš si kávu?
2: Já si čaj.
1: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
2: A od koho je káva?
1: Od žida.
2: A proč ne ze spolku?
1: Měli zavříno.
2: Tahle je stuchlá, či co? No, já jsem z toho ze všeho tak otrávený. Babi!
1: No?
2: Jdu do toho stohu.
0: Non-stop, já chci žít non-stop. Děvči jsou nešťastná. To ti jeden bávra nestačil.
1: Nestačil.
3: Pojďte sem. No. Víte, i já mám svý problémy, že jo? No co, nevypilte se o to, to všechno je moje žena tohleto, no, co tu děláte?
4: No, mám svý problémy, ty, víte, mám kluka je ve vývinu, jak se říká, v pubertě, že jo, tak to s ním mlátí. No, jinak je chytrý, to víte, je po mně, že jo. No, má teďka děvče, tak je z toho celý Janek, že jo. No, u vás se říká, že jste dobrý psycholog, jo? Tak jsem si říkal, že by se jako na něj mohl mrknout. Tam někde klaskuje za jevištěm.
5: Luďo! Luďo!
6: Nazdav, Uďo. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víc, všechny tvoje problémy, k tobě tě tlápí, které máš, tak prostě uvolni, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě tlápí. Problémů, jak se díky... Uďo, problému, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. No. Uďo, tak len s tím, co tě tvápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Prosím, na auška si vem, tehdy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se všemi problémy, které tě tlápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak ho. Uďo, klid, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včela na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
7: Tak byl tam Iveta, já, Pavel, Petr.
6: Čili celá palta.
5: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo,
6: dobře,
5: Evžen. Dobře.
6: Čili necelá celá parta, jestli jsem teda dobře rozuměl, Luďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Peto, Stáňa, Miloš.
5: Ale Miloš odešel s Věrou.
6: Dobře, to je normální, to je naprosto normální, Luďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Peto, Milek, Miloš s Věrou.
5: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
6: Promiň, máš pravdu. Luďo, promiň, máš pravdu, jistě, promiň. Čili, to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl? Byl tam Milek, Iveta, počkej, Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
5: Šimna... Ale, počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
6: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Luďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou Luďo, klid, neboj se, ničeho se nebo, velmi pěkná rytmus má slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá Luďo. Za to ty máš dost, no tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tedy.
5: Stáňa tam
6: byla. Stáňa tam nebyla. Dobře, či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ty ještě jednou, že já, tak kdo tam teda byl? A Luďo, a teďko, od začátku, a řekni, a autikuju, velmi autikuju, no.
5: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan.
6: Dušan tam nebyl?
5: Byl.
6: Nebyl.
5: Byl tam.
6: Ale tady nebyl.
5: A tam byl.
6: No dobře, ale quit. Jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš doulehovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respekt jako psycho 15. Odešel 17. Tu jeden přichál. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. No taky není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Luďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No, vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Luďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
5: Já mám Ivetu.
6: Nemáš, Luďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude tam slyšet, to teďkom povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bezproblémové, víte co? Já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kalel, tam bude... Uďa? B. To je pravda.
7: Jak to já za mleda, vidě, Ruš. Dejme tomu, že je rok 2010, nebo tak 2012, je hodina dějepisu, vy jste moji žáci a já jsem váš třídní profesor. Vstyk! Sednout.
8: Tak.
7: Kdo chybí? Ale sakramenská, zase mám ječné zrno. Hrozné. Ale zase. Co dneska je? No. Chybí někdo? Nikdo. Nikdo se nehlásí. Výborně. Takže dnes budeme opakovat události z Prahy roku 89. Tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
9: Já to věděla.
7: No tak pojď. Tak pojď, prosím teda. Bez těch komedií. No až se vysmějte první klavici, to je hezký. Známý filmy, no, Testová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To. No. Tak.
9: Nechte to.
7: Tak děcela, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
9: No. Jako teda, bylo to jako těžký teda.
7: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
9: Bylo to teda v tom listopadu.
7: No v listopadu, to jsem, ano! A kolikátou to bylo přesně?
9: To znamená jako teda na podzem.
7: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
9: V listopadu říkám.
7: No 17.
9: 17. no.
7: A kde?
9: Kde?
7: No. Na Al. Al.
9: Na Al Jašce.
7: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
9: Velký, nechte to.
7: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
9: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
7: No to když je málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
9: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
7: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zlicka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
9: Jo.
7: No. Přesně, tak to opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto. Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
9: Ne, no prostě...
7: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
9: No. To se tak blbě učí.
7: No blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
9: Tak hlavní hesla...
7: No, to bude.
9: Byly jako...
7: Na Štěpána, bez
9: Štěpána. Bez Štěpána,
7: jak ještě, do koše, no a dál, no.
9: Pak to, svobodné dolby.
7: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
9: Teda volby.
7: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
9: Máme holé v ruce.
7: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
9: Na Václavském náměstí promluvil lid.
7: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
9: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
7: Já opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá celé tohleto. Co znamená zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
9: Osvobození Fojtíka.
7: Ale prosím tě!
9: Ne.
7: Tak si tipni se ještě jednou.
9: Já nevím.
7: No, jsem neviděl tohle. A co ještě?
9: Očekávám funkci.
7: Ale už... Občanské fórum.
9: Je občanský fórum.
7: Protože tohle to nevíš, jsem zásadní...
9: Jsem to věděl, no, ale to vypadlo, no, tak blbě, ty kraviny.
7: Vyjmenuj některé členy vlády.
9: Jako tehdy, jo.
7: No, jmenuj, no, tak.
9: No, nevím, no, byl tam ten, potom tam nastoupil ten takový, no, jsem tak blbý, no. Takový ten, no, takhle, jak furt takhle, jako...
7: Ano, minister Dinsbier, minister zahraničních věcí, ano.
9: Dinsbier.
7: Dalšího jmenu.
9: Pak tam byl tán, takový. Prosím vás, já to říkám několikrát, nečekejte, že vám někdo ty peníze dá.
7: Nečekejte. Cída. Cída Kosmola. Ano. Minister financí. Klaus. Ano.
9: Jak?
7: Klaus, no jste. A ještě někoho jmenuj. No,
9: a pak ten,
7: důležitou osobnost ten, nějakou.
9: Ten, takový ten, no, takový ten...
7: No, ano, ano, prezident, prezident Václav Havel, ano, ano. Aspoň, že tohle trošku víš, no. A jak se jmenovala strana, která měla vlastně 40 let absolutní moc, jak se jmenovala ta strana?
9: Malá.
7: Ale prosím tebe, to byla velká strana, to byla, to bys koukala, jak to byla velká strana, no. No, ko?
9: Byla to ta strana...
7: Komu?
9: Komu z Vinohradů.
7: A prosím! Komunistická strana!
9: Jo, komunistická. Já jsem kráva, no. Ne, já jsem to věděla.
7: Prosím tě, jak to... Jak je to možný tohleto? Jak je to možný, že to nevíš? My jsme se na ně minulou neděli byli dělat v rezervaci. Dneska!
9: Tak.
10: To je krásný den. To je pohoda. To je počasíčko. Je překvapení, to bude smaženice. Páni, to jsem nečekal. Trochu si odpočinu, zasloužím si to. Jen aby mě nenapadlo nějaké klíště. To by bylo nepříjemné. Snad budu mít štěstí.
11: to je zvláštní. Takovou dobu chodím po lese, ještě mě žádné klíště nenapadlo. No, buď jim zapáchám, nebo jim nejsem příliš sympatický. Pomaličku půjdu. Tak pojďte vy lišky, semenáci, pojďte. To bude mít Jaruš radost. Mámo, už jsem doma.
12: Táto, neseš něco?
11: To budeš koukat, co nesu.
12: To je krása.
11: Viď?
12: Sedni si ke stolu, ať si trochu odpočineš.
11: Máš pravdu, jsem trochu unavený. To dělá ten čerstvý vzduch.
12: Ty taky, táto, pořád lítáš po tom lese, aby si nechytl nějaké klíště. Víš, co jich tam běhá?
11: Prosím tě, nesíčkuj.
12: No, pro jistotu tě prohlédnu.
11: Ano, má.
12: No, zdá se, že nic nemáš. Ale přece jenom si vezmu raději brýle. No. No jo.
11: Neříkej.
12: Je tady.
11: A kde?
12: Za krkem.
11: No to je nadělení, co budeme dělat?
12: No naštěstí ještě není nacucané. Zkusím ho namydlit. Lehni si na stůl, táto.
11: Ano, mámo.
12: Tak. Už je zakousnuté. Musím zavolat souseda. Srstko! Srstko!
13: Co pak je, sousedko? Nějaký problém? Proč tady leží tak natažené? Zda není nemocné.
12: Chytil klíště.
13: Kde?
12: V lese.
13: Ale kde ho má?
12: No tady, za krkem.
13: Já nic nevidím.
12: Půjčte si moje brýle.
13: No jo, je tam. To by chtělo petrolku.
12: Zkusíme ho vykroutit.
13: Musíme opatrně.
12: Ať mu neutrhnete hlavičku.
13: Chceme proti ručička?
12: Jo.
13: Asi někam zapadlo.
12: Tak děkujeme, sousede.
11: Děkujeme, sousede.
13: Tak já jdu. A kdyby něco, tak mi zase zavolejte.
12: To je hodný člověk, táto.
11: Máš pravdu, mámo. Ale víš, já mám vždycky takový divný pocit, jako by si po každý od nás něco odnes. A teď už mezi námi vítám 18letou Růženu Hulínovou, která se chtěla setkat se svým oblíbeným umělcem. Růženo, máš mě tady, tak se ptej, co ode mě chceš. Uklidni se, uvolni se.
14: Já jsem se dneska uvolnila na celý den z práce, takže... No.
11: A na prostředí zapomeň.
14: To asi nezapomenu.
11: Zapomeň.
14: To nezapomenu.

0: Teda, tak ráno vstanu.
1: Ano. To ostatně každý, to se nelišíš.
0: To ne, no. Akorát teda mám lišej, to mi říká duša. Pak teda udělám ranní higošku.
1: Prosím?
0: Higošku, no, zuby a...
1: Ah.
0: Pak jdu do práce.
1: Ano.
0: Tam teda dělám fest, no. No a když nedělám, tak třeba s Květou kecáme. A jančíme s Dušanem. A pak teda zavřu krám.
1: Ano.
0: No a když prší, tak jsem doma.
1: No. A když je hezky?
0: Tak jsem taky doma.
1: To máš pestrý, no. To je hezky. Ještě jednu věc, máš nějakého koníčka, nějaké hobby?
0: Je, no tak strašně ráda. Teda mám diskošky.
1: Prosím.
0: Diskošky, to úplně s holkama šílíme a se prdneme. Na celý svět se vykašleme na všechny konvence a travoltíme a... Květa, ta teda trochu laufrovatí, ale já teda drobčím a...
1: Ano, tě... ano. A koho ráda posloucháš na diskotéka?
0: Dušana, no.
1: No ne, já myslím jako hudbu, jako zpěváka.
0: Tak teda skupinu.
1: Ano.
0: Teda skupinu, teda zpěváka. Teda on je se skupinou.
1: No tak.
0: Ale zpívá vepředu.
1: Ano.
0: A to je drope, no.
1: Ano. A z vážné hudby?
0: No tak převážně teda, když mi to teda popadne, tak to je ABBA. Ale když si má možnost vybrat, tak teda drupy.
1: No.
0: Protože to úplně...
1: Když je vidět, že jsi prodavačka. Ještě bych se tě zeptal na jednu věc. No tak už toho nekruženo mě tady.
0: Já jsem se trošku rozjela.
1: Já koukám, ano. Ještě jednu věc bych chtěl o tebe slyšet. Proč jsi zrovna chtěla dělat rozhovor se mnou? Co tě jako na mě tak upoutalo, nebo...
0: No tak mně se strašně líbí ty vaše písničky, takový ty rýmovačky. Oni jsou teda voloviny, jo? Teda, ale dobrý, jo? Třeba to... Ztratil jsem sako, to jsem teda pako. Nebo jak vám v tom léně ukradli ty hrábě. To bylo fakt dobrý, teda blbý, teda... Jo, dobrý, no.
1: No to je omyl tady, to je omyl. Já přece to písničky Ivana Mládka.
0: Vy jste kdo?
1: No já jsem Lábus.
0: Je! Jste ten herec Lábus?
1: No.
0: Co jsem se radši mohla teda projet na horský dráze.
2: A podíváme se nyní na chvilku s reklamou.
3: Minuta s reklamou. Pí! Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
4: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
3: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
1: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět i zvíře.
2: Takže půjdu, mám jiného přítele.
1: Koho?

0: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Nefikejte, ale vy jste paní Drbná.
1: Není Drbná. Denně čte Večerní Prahu.
2: Mámo, červená!
0: Táto, zelená!
2: Mámo, flek!
0: Červená!
2: Flek!
0: Zelená!
2: Flek!
1: Barevný televizor do každé rodiny.
3: Ta píše... Ta píše...
1: Tušky Kohinor do celého světa.
3: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
4: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
3: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
4: Já tě mám facku.
3: Ale brouku.
4: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
3: Ale co to je s tebou dneska?
4: Já tě mám facku.
3: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
5: V banku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem v minulém kole. Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů.
6: Abu Zabi, Fujairda, Dubaj, Šarja, Ajman.
5: Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník, je lovecký pes, nebo norský horník?
7: Bank.
5: To je špatná odpověď. Jiřino? Kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka.
6: 498 396 118 541.
5: Ano, to je správná odpověď, Jiřino. Šemík je kůň nebo pes?
7: Bank.
5: To byla špatná odpověď. Jiřini, kdo odešel z premiéry opery Escamillie uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892?
6: Sám dirigent Salvatore Giannini.
5: Ano, to je správná odpověď. Giannini.
7: Bank.
5: Čas vypršel.
7: Bank.
5: Do banku jste moc neuložili. Ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď.
8: V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank.
5: Jiřino, proč právě Jiří?
7: On jaksi...
5: No co jaksi?
7: Totiž...
5: No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co? No!
7: On hrozně...
5: Ano, páchne. Já? Ano, panu Jiřímu smrdějí nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Že šemík skočil z hrade do labe?
9: Jdu tady.
10: Vy, abyste se neukázal, že? Pane Jiří.
5: Pane Jiří, proč právě paní Jiřina?
6: Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické.
5: Jak?
6: Monotematické.
10: Monotematické. Mhm. Zase cizí slovíčko, že? Vy se mi přímo libujete, vy intelektuále.
5: Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá.
10: Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Knidopich. Vy jste
5: určitě svobodný, že?
6: Zatím.
5: Zatím. Zatím. Taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej. No, Takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje. To bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba.
8: V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí.
5: Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří, kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se danou číslo 15 a držel v ruce pérko od bod?
9: Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova.
5: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu?
7: Pečici a pečici. Herrgott.
5: Ano, Herrgott, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse Lautrec?
9: Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz.
5: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá Čenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová?
9: Termogeneze. Je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homotrvních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů.
5: Ano, to je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
7: 30?
5: Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první?
9: Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě.
10: Proč, Jiří Gut Jarkovský, proč? Proč neřeknete rovnou, že jste zbabělec? Posera!
7: A smrdí.
5: Ano, to je správná odpověď. Na, v tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to aktinidia arguta?
7: Tak to je keš a rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angreš, ale chutnaj jako kiwi.
5: Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapila.
7: Já s ní totiž dělám marmeládu.
5: Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku?
9: No to se doufám nestane, to by byla moje smrt.
5: Jiří, kdo je partnerem Křemílka?
9: Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou...
5: Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou bytost. Křemík. Říká vám to vůbec nic.
9: Křemílek, to...
5: Ano, Křemík.
9: To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl,
5: to
9: ne?
5: To tam nevyčetl.
9: Ne, to se nezlobte, ale...
10: Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, ty vůbec nevíte. To tam... Kdo je to Křemílek? Že to je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě, celý národ! Ví, kdo je to Křemílek, jenom vy! Vy, intelektuál, že? Hnidopich! Knihomol! Čemu jsou ty vaše starosti? Čemu? Naprčou! Nezná Křemílka! On nezná Křemílka!
8: Tak to byla náhlá smrt. Končí pořad. Jste slabší, máte padáka.
7: Bye.
11: Rogere!
9: Co zase děláš ve skříni?
10: Ale zase blbnou ramínka.
5: Za hodinu přistáváme.
10: Ten čas letí. Sorry, Betty. I'm very unavený. A pak musím ještě vyžehlit pár svátečních bod pro přistání.
5: Říkáš pořád, very unavený. Ale co mám napsat do palubního deníku? Podívej na tu bilanci. Leden nic, únor nic, březen nic.
10: Počkej, březen
12: To byl Petting.
9: No ale přes skafandr. Podívej Smirnovovi, jak řádí.
12: To jsou psi.
9: Rogere, co tam mám napsat?
12: Napiš, že se mise víceméně zdařila.
9: Cože? No, mě snad šálí sluchový ventilátory. To mám lhát celému světu. Mám lhát Billovi, Putinovi, Václavu Havlovi i rodině Blairů.
12: Betty.
9: Shut up.
12: Den si nehynil.
9: Ty si vem nehynil. Rogere, podívej se mi z očí do skafandru. Co pak se ti nelíbím?
12: Na tuto otázku ti, milá Betty, nemohu odpovědět.
9: Proč?
12: Ještě jsem tě neviděl.
9: A to mi říkáš po 9 měsících. Dobře. Jdu připravit přistávací manévr. Mezi námi je the end.
12: Betty. Betty.

0: Českou televizi za nás Lajka Vrbná. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jsem tady. Posaďte se.
1: Jo, děkuji.
0: Tam je zima, co dneska?
1: No jo, to já nevím, já jsem tady od rána do večera, takže odložte si ten.
0: Jo, děkuji.
1: Když tak se upravte, jestli máte
0: hřeben. Jo, asi.
1: Jo.
0: Jsi čísno jenom.
1: Jo. Upravte se.
0: Já jsem upravený,
1: jo.
0: Jo. Prosím vás, je to expres, jo, já to spěchám, protože mám...
1: Je to expres,
0: jo, děkuji.
1: Ano, to je Polaroid, takže za chvilku,
0: jo.
1: Za chvilku to bude hotový. Já si vás jenom takhle zaměřím. Tak. Takže prosím vás, hlavičku dejte někam. Tak, jo, dívejte se jako na mě.
0: Ano.
1: Níž, aby... Pozor na bratičku, jo, abyste ten stín tam neměl. Držte si takhle světlo, jako, jo, jako by tady odsaď jde světlo, tak. A dívejte se na mě, ano? Tak, to bude ono, to je ono. Jo. Tak. Jo, takže teď prosím, ne, dívejte se sem, jo? Sem se dívejte.
0: Jo.
1: Dívejte se na mě, ale
0: ano?
1: Já tady nebudu, jo?
0: Jo, vy to nebudete, já to sám nevyfotím, ale...
1: Ne, budu tady, ale nebudu tady.
0: Jo, takhle, že jako vysvětlete k tomu, ano.
1: Tady samozřejmě budu, protože...
0: Jo, já rozumím, já jsem...
1: Já vás chci vyfotit, ale nechci, abyste se dívala do objektivu.
0: Ano, no? Ano, já takhle, ano.
1: Takže se dívejte.
0: Takže
1: sem,
0: na vás, jako...
1: Takže na mě, tak.
0: Ano.
1: Ale, dobře, ale... Ještě jednou, prosím vás, no. Asi jsme si špatně rozuměli. Dívejte se na mě, ale já tady nejsem, jo? Takže dívejte se takhle na prst, tak.
0: Jo, takhle, ano.
1: Takhle se dívejte na prst, ano. Přesně, to je ono, já si vás, tak, výborně, a ty by... Promiňte, já jsem to asi špatně.
0: Jo, prosím vás, jako já strašně prst... spěchám, nezlobte se, já...
1: To je hned hotový,
0: musím
1: to je hned hotový.
0: Musíme za půl hodinky na
1: ministerstvo. To je Polaroid a to máme za minutku hotový. Takže prosím vás, já ten prst,
0: ano
1: tady
0: jo,
1: není,
0: tak, ano,
1: ale jako
0: ano.
1: Kdyby tady lebyl. Tak, výborně, ale pozor, zase tu hlavičku níž, jo?
0: Ano?
1: To už je moc, pozor, jenom, tak, čudlík.
0: Tak, čudl, jo, ale dívám se, ale...
1: Jo, ale, správně, ano. Tak, takže to je moment, já se ještě podívám. Jo, to je jedna fotografie do občanského průkazu.
0: Ano, občanský průkaz,
1: ano.
0: Ano,
1: tak.
0: Prosil bych.
1: Ano, takže občanský průkaz.
0: Do občanského průkazu. Fotografie. Ano?
1: Ano.
0: Chtěl bych to do pasu.
1: Ano. Takže do pasu.
0: Ne, do občanského průkazu, prosím.
1: Do občanského průkazu.
0: Ano, do občanského průkazu.
1: Dobře. Ano, jedna fotografie.
0: Ano, jedna fotografie.
1: Jedna fotografie.
0: Do občanského průkazu.
1: Tak. Ano, výborně. Tak.
0: Ale do pasu.
1: Takže dvě fotografie.
0: Jestli jsou dvě, vždycky jenom jedna fotografie. Dneska je ten jiný občanský průkaz, to má jiný formát, jenom taková ta kartička, jestli dneska jsou dvě, tak...
1: To máte jedno, víte, ten rozměr je stejný, jak pro občanský průkaz, tak
0: jo,
1: je do pasu,
0: jo,
1: to je jedno,
0: jo.
1: Ale tady se pouze jedná, že chcete jednu fotografii nebo dvě fotografie?
0: Já bych potřeboval jednu fotografii do...
1: Takže jednu fotografii.
0: Jednu fotografii do občanského průkazu,
1: podle
0: do pasu, no.
1: Vy jste zaplatil jednu fotografii.
0: Jednu fotografii jsem platil, no.
1: Takže do občanského průkazu jednu.
0: Ano, jednu fotografii do občanského průkazu.
1: Jistě, protože to byste se musel připlatit dvě fotografie.
0: No ne, to je zbytečný, pokud nejsou dvě, tak jako...
1: Ne, dvě nejsou. Jenom jedna. Jenom jedna. Takže jenom jedna.
0: Dobře.
1: Takže nemusíte mít dvě.
0: Jednu fotografii.
1: To se.
0: Jednu fotografii do občanského průkazu.
1: Tak. No. To se nezměnilo, to jsou...
0: Jo, tak to je pořádku, já jsem myslel, že se to změnilo, protože...
1: Ne.
0: To potřebuji
1: fotografie.
0: Já to potřebuji do pasu do občanského průkazu, no, takže to jako...
1: Ne, já jenom, že jste zaplatili, víte, tu jednu, takže proto, jo?
0: Jo, no jednu.
1: Tak, jenom jednu.
0: Ano. Ano, jednu.
1: Tak, výborně. Takže jenom jedna fotografie do občanského průkazu. Tak pozor, tu hlavičku zase sem.
0: Jo, takhle.
1: Tak, výborně.
0: Ano.
1: Takže jedna fotografie, výborně, do občanského a už...
0: Ale do pasu.
1: Počkej, tak to jsou dvě fotografie. Takže dvě chcete.
0: Ne. To se já strašně spěchám, ale já potřebuji jednu fotografii do občanky. Jenom jednu fotografii do občanky potřebuji.
1: Já si špatně rozumím. Podívejte se, vy jste zaplatili jednu fotografii.
0: Ano, jednu fotografii.
1: Si zaplatíte dvě fotografie, vy mi říkáte do občanky a do pasu. Takže to jsou dvě fotografie, pokud teda správně já počítám, ale já doufám, že jo.
0: Já potřebuji jednu fotografii do občanského průkazu, do pasu.
1: No tak vidíte, to jsou dvě fotografie. Občanský průkaz a pas.
0: Ne, vy špatně rozumíte, já potřebuji do pasu, do občanského průkazu, do fotografii, prosím vás.
1: Podívejte se, tak to se tady budeme dohadovat, nebo co?
0: Prosím vás, tak...
1: No.
0: Tak prosím vás, tak já poprvé strašně spěchám, nezlobte se na mě, no. Takže,
1: Tak jednu fotku.
0: Jednu fotografii do občanky. No, říkám to česky, ne pro boha. Tak prosím, tak dívat se tam.
1: Prosím, dívat se sem. Jednu fotografii do občanského průkazu nebo do pasu, to máte jedno.
0: No, dobře, hlavně, aby to bylo do pasu.
1: Výborně. No, tak vidíte, no. No, tak co?
0: No, já potřebuju tak vyfotit prostě do občanky.
1: No, dobře, ale do pasu chcete taky.
0: No, do pasu, do občanky.
1: No takže dvě.
0: Nebudeme se hádat, celý mějte 10, ale to mám do té občanky a už to udělejte opravdu. To je hrozná, já spěchám. Jsem měl být už namyslel to před 5 minutama.
1: No,
0: to bylo řečí, no, no. To vyplazne jazyk a je to, že ne. To je zjistě. Nevěděl to, ježišmar, jak jsem tam měl bejt, proboha, to je zoufalý.
1: No nedá se nic dělat, musíte
0: já
1: počkat.
0: Já vím, to chvíličku trvá, no.
1: To je polaroid, to je z... No, vidíte. Karle. Nazdar. Seš to ty, já tě nepoznám.
0: No, no nazdar, Zdenku, já tě taky nepoznám. Byl jsi pořád takhle jako zatím aj fotoaparát. No nazdar, kamarád, jak se vede.
1: Jo, dobrý,
0: ty kluku, ty tak fotíš teďka, jo. Teďka,
2: jo. Ale no, víš, tak teďka trošku podnikám, no. No to je z tunelu.
1: No,
2: víš
1: to, jo.
2: No, jo, co
1: no, tak tady máš.
2: Výborně, díky moc.
1: No, no, nech to být, žádný peníze nedávají.
0: Ale
1: jo, to je pro tebe.
0: Ale co, no,
1: ale jo,
0: věci. Já tam jsem to platil.
1: Jo, no, já vlastně,
0: no, jsem
1: tak
0: platil.
1: Pořádka.
0: No, dobrý, vidíš, no, vidíš, no.
1: Tak jsi chtěl, no. A máš to do pasu, no.
0: Já to chtěl do občanky, ale počkej. Já to chtěl do občanského průkazu, to fotku.
1: Vždyť jo, do občanského průkazu, no, no ale no. Chtěl jsi do pasu, takže to máš do pasu.
0: No ne, já do pasu nepotřebuji, já mám tě... No pas ještě mám 4 roky platný, prosím, na co bych já potřeboval do pasu fotografii, člověče.
1: No, ne, no, no to máš do občanského průkazu, samozřejmě,
0: no,
1: jistě, do fotografii jsi chtěl.
0: Do občanského průkazu.
1: Do občanského průkazu, ale no, máš do pasu, jak jsi chtěl.
0: Ne, já potřebuji do občanského průkazu, jenom do občanského
1: ale
0: průkazu.
1: Ale říkám, že to máš do občanského průkazu, ale chtěl jsi do pasu přece,
0: ale co do pasu, no do pasu, ale jo, ale do občanského průkazu jsem chtěl.
1: No to je jedna foto, máš přece jedno, jestli do občanky nebo do pasu, to je jedno.
0: Pas, já říkám, pas, prosím tě mám, ježiš, máš 4 roky ještě platnej, člověče.
1: Pas jsem nepletě, já nemyslím, že do pasu, to máš do občanky, samozřejmě. Samozřejmě, že
0: no,
1: jo,
0: no, to je foto, je to do občanky?
1: No jistě, samozřejmě, ale máš to do pasu, jak jsi
0: já
1: chtěl.
0: Já pod sebou jenom do té občanské legitimace.
1: No ty to máš, do občanské legitimace.
0: No, to je do pasu, do
1: občanské. Hele, víš co, bolí mě, p***e.
3: Úžasné. Taková freelancká práce vyžaduje velikou trpělivost.
1: To nesmírnou trpělivost, víte.
3: Je všecko tak realisticky vyvedené, víte, to je obdivuhodné.
1: Už mi zbývá dodělat kormidlo.
3: Jo, jo, jo.
1: No a měla by být hotová, podržte mi na chvilku. Víte, právě fór je v tom, že vy vlastně veškerý ten materiál, víte, tak vy vlastně musíte prostrčit všechno tím hrdlem, víte?
3: Jo, takhle.
1: Jo, lepidlo.
3: A jak dlouho jste to všechno dělal?
1: No, 40 let.
3: To je neuvěřitelné.
1: No, 40 let, to jsou 2 generace.
3: Jo, jo. No. A co rodina?
1: No, tak na rodinu samozřejmě jsem neměl, ani nemám, ani pomyšlení, taky to víte, celý 40 let tady zavřený, vlastně pracuji jenom na té lodi, takže se mnou by asi těžko někdo vydržel. No ani děti nemám. To byla struska, víte, nešikovné ruce a v tu ránu hned, to víte, to se hned vymstí. Každá nešikovnost se vymstí. No ale tak hlavně, že zdravíčko slouží a...
3: No. A co uděláte, až tu loď celou jako dostavíte? Co potom? Co to bude? To bude hotové?
1: No to, moment, já vám něco, dáme to takhle na místo. Něco vám ukážu, zrovna včera mi to přišlo. Počkejte, hned jsem tady.
3: To je fantastické, to je dokonalé. Myslím, že to bude těžší.
1: Mám to, země. Obavy, že jsem to někam dal, ale už jsem to našel. Kde vás mám? Tady. Podívejte se, co mi přišlo. Tady, vidíte? Mistr
4: takto jako já a přímo až z Austrálie námořní muzeum v Sydney. Víte, mi to posílá, to je pozvánka, poněvadž já bych to chtěl umístit v námořním muzeu, víte, v Austrálii, no tak to už je podsta, uznejte sám, že to bude vlastně pro mě takové vyvrcholení té práce, toho 40letého úsilí, víte. No, já vám řeknu, kolikrát se ani nemůžu usnout, poněvadž se vždycky budím, že snad se ta láhev rozbije, protože to by byla velká tragédie, pane, velká tragédie, víte, protože for je v tom, že v momentě, kdyby se ta láhev rozbila, víte, tak tu loď tu máte za dva, za týden hotovou, víte, ale tím, že je to v té láhvi, tak to je vzácnost, víte, to je kunšt. Modelářský kunšt. Víte, to přijít o tu lahev, tak já nevím, já bych se asi zastřelil. Ano, zásný pane, tak.
3: No tak my půjdeme.
4: No, děkuji vám, že že jste přišli, že jste mě navštívili a přijďte. Naschledanou. Zas.
3: Tak. Pro Českou televizi Zdeněk Přehr. Zdeněk Přehr z Dorský.

před třemi dny jsme mohli zaznamenat tiskovou zprávu o podnikateli, který na ulici ztratil peněženku s 2 miliony korun. O to víc musela být veřejnost překvapena zprávou o poctivém nálezci, který celý obnos vrátil na policejní služebnu. Nechyběla ani koruna. Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana Viktorína Sehnala. Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá, kde pracuje, kde má hodinu. Co to je? To přece není normální.

0: Dobrý den, televizní zpravodajství Země koule, Lumír Vloubal. Pojďal bych mluvit s panem Viktorínem Sehnavem.
1: Prosím.
0: Co prosím?
1: No, Viktorín Sehnal.
0: Že to jste vy?
1: Ano.
0: Tak tak, vy jste tedy ten poctivý nálezce, o kterém teď veřejnost často hovoří?
1: Ano.
0: No, nás by zajímalo, chci se vás zeptat, pane Sehnavé, na takové...
1: Zdeni, prosím, slum to trošku. Zdeni. Prosím.
0: Také si plát posechnu. Také. Co vás k tomu vedlo, že jste takovou částku, tak velký obnos vlátil, vás přitom někdo viděl, že?
1: No, neviděl.
0: Takže vy jste na té ulici byl úplně sám?
1: Ano.
0: A vy jste jí přesto šel tu peněženku vlátit?
1: No, protože to nebyly moje peníze. No
0: to já vím, že samozřejmě nebyly vaše peníze, ale přesto je obdivuhodné, že jste tak velký obnos šel vlátit.
1: No, tak co bys tím asi dělal?
0: No, samozřejmě, že to byly vaše. V momentě, kdyby byly vaše ty peníze, tak by bylo neokické, kdybyste je šel vlacet, že jo? A tím, že právě, že nebyl vaše a vy jste je šel přesto vlátit, tak to je trošku obdivuhodné. Že?
1: To je přijde, když to jako... Kdyby to byly moje, tak pochopitelně, že už nejsou moje, tak co s tím?
0: Jistě. Pane Sehnavé, ještě se vás zeptám, pomeňte mi. Vy jste na té ulici šel, uviděl peněženku.
1: Ano.
0: Vy jste ji vzal do ruky.
1: No já jsem ji vzal do ruky, že...
0: Otevřel?
1: Jo.
0: A uviděl, nebo spočítal jste si, že tam jsou 2 miliony?
1: Ano, já jsem spočítal, akorát to byly 2 miliony korun, tak...
0: A šel jste báť?
1: Ano.
0: Ale, pane Sehnavé, vy jste si ty peníze mohl nechat.
1: No proč bych to jako dělal?
0: No protože vás nikdo neviděl, že?
1: To nebyly moje peníze.
0: No já vím, že nebyly vaše, samozřejmě, ale přece jenom, vy jste někdy měl v ruce takový obnos, 2 miliony?
1: No
0: vidíte, vždyť vy jste si za ty peníze mohl, máte auto?
1: Ne.
0: No vidíte, mohl jste mít auto, člověče, vy jste si mohl pořídit za 2 miliony byt? Nebo si koupit babák, nebo já nevím, obět celou zeměkouli. Člověče, vy jste si mohl změnit od základu celý svůj život, chápete to?
1: Jsem debil.
0: Pojď. Českou televizi umíl Vloubal. No, to není normální, to není, to není logické.
2: Všichni se zapojili do tvrdého boje s oživlom. Na prekladacích stanicích stojí v rozmrazovacích tuneloch vlaky až 15 hodin, ale železničary se drží. V zložitější situací se ocitli naši cestáři. Zřejmě i správcovi.
3: Jsou tam. Jako vždycky.
2: Jako
3: vždycky.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Přes potok, ve kterém bouřila a řvala kalná voda po noční průtrži, vedla lávka. Kláda. Napolo strouchnivělá, kluská a široká tak sotva na dvě dlaně. Uprostřed stáli dva muži, jeden z vlasy až na ramena, druhý s hlavou holou jak vejce. A museli na sebe pěkně hulákat, aby si rozuměli. Tak uhněte, nevidíte, že mi stojíte v cestě? Povídá vlasatý. Holohlavý na to. Vy překážíte mě, abych mohl přejít na druhou stranu potoka. Překážíte mi. Vlasatý, který vypadal velmi mladě, se zasmál. No tak souvněte, já přejdu a pak můžete jít vy po svým. Proč nesouváte vy? Odpověděl holohlavý. Postarší muž, střízlivě oblečený, něco tak mezi turistou a funkcionářem. Mě lidi víc potřebují než vás, spěchám, hele. To by se teprve vidělo, vašnosto. Po mně je poptávka, sire, jsem na roztrhání. A kdo jste vůbec? Až po vás. Ale honem nebo do vás čouknu a vezme si vás voda. A mě říkají rozum. Jak vám? Mě říkají štěstí. A tak pan Rozum a pánisko Štěstí stáli uprostřed lávky nad divokou vodou, křičeli na sebe a nerozuměli si. Až konečně Rozum ustoupil, vycouval a stál teďka se Štěstím na jednom břehu. No, a je to, povídá vlasatý. A příště se nevytahujte, že vás lidi baštějí víc než mě. O baštění nic nevím, mladíku, ale každý vám potvrdí, že bez Rozumu se žít nedá, leda zle. Bez štěstí jste chtěl říci, bez rozumu jsem pravil, bez štěstí, bez rozumu, bez štěstí, bez rozumu a... Byli by se hádali až do noci, kdyby kolem nich neprošlo stádo zablácených prasat. Za nimi se loudal pasák, docela hezký hoch, až na to, že měl na sobě umouněné hadry, bos, zablácený. Jak ta prasata. A co by jsme se hádali, mudrci? Vysmívá se vlasatý. Jestli vás lidem opravdu je zapotřebí, jak tvrdíte, zkuste něco tady s tím klukem. No co je mu platnej rozum, když pase prasata? Dobrá, povídá plešatý. Stoupím mu do hlavy a budete koukat, zírat, opravil ho vlasatý. A až budete v koncích, budete mě ještě prosit. Ahoj! A tak se stalo, že Rozum vstoupil pasákovi do hlavy, a Štěstí šel dál svou cestou. No, mladík dohnal stádo domů do ohrady a šel se umýt. Myl se a přemýšlel. Tak si vypral špinavý oblek, usušil nad pecí a začal látat potrhané kalhoty. Otec ho pozoroval, nejdříve letmo a pak bedlivě. Vrtěl hlavu a něco mumlal. A po jídle se dal slyšet, co je to dnes s tebou? Jako kdyby se schystal na svatbu. A protože táto, skoncoval jsem s prasaty, povídá synek. Já se chci učit zahradníkem, tohle nikam nevede. Táta nebyl zlý člověk, ale takovéhle myšlení mu bylo proti srsti. Dal se synem do debaty, vymlouval mu to, hartusil. Ale kluk ne a ne, že bude zahradníkem, že se vyučí v královských zahradách. Až se táta rozšířil a křičel, že tedy chalupu odkáže mladšímu synkovi. Když je mu milejší nejisté před jistým, ať si teda jde kam chce. A to chlapec přesně provedl. Časně ráno vyšel a k večeru už se hlásil u královského zahradníka. Tomu se mladík zrovna hodil, protože včerejší průtrž pocuchala záhony, no a práce bylo plno. Jak čas plynul, mistr zahradnický si všiml, že mladík rychle chápe, že se chová na učedníka až podezřele vyučeně. Uměl myslit samostatně, měl vlastní nápady, až to dospělo tak daleko, že mladík dával rady mistru zahradnickému. Toho mistr využil tak, že mu dal výuční list, povýšil ho na hlavního zahradníka, všechno mu svěřil a začal psát své paměti. Skoro každý stárnoucí mužský začne psát paměti, ale málo který je dopíše. Ani mistr zahradník nebyl výjimka. Uštípali ho vosy zrovna, když byl v polovině. Ale to sem nepatří. Vlastně patří. Ty vosy by ho nebyly uštípaly, kdyby se nebyly rojily lačné po mase kolem uťaté hlavy, kterou z rozkazu králova zavěsili mezi jiné uťaté hlavy, už vyschlé, nad bránu královské zahrady. Čerstvá hlava patřila urozenému pánovi, který 3 dny klečel před princeznou a prosil bez ustání, aby promluvila alespoň jedno slůvko. Princezna neřekla ani ň. Přišel tudíž o hlavu ten šlechtic. O hlavu nikoliv nejchytřejší, soudě podle výrazu tváře. Lidé si utnutý hlav mnoho nevšímali. Každý věděl, že král dal vyhlásit, že ten, kdo pohne jeho dceru krásnou zasu k řeči, ten, kdo ji vyléčí z němoty, do které upadla v dětství po spalničkách, ten, že se stane jejím manželem a králem země. Kdo však do 3 dnů neuspěje, ztrácí hlavu. Zatím neuspěl nikdo. Zatím to vypadalo na to, že král bude mít velkou sbírku urozených hlav. Aby se v království něco dělo, král nařídil slavný pohřeb pro uštípaného mistra a celostátní tažení proti vosám. Pasák prasat, nyní hlavní mistr zahradnický, vyzdobil poslední cestu svého učitele květinami tak nádherně, že mnoho účastníků pohřebního obřadu neboštíkovi závidělo. A málem by si byli přáli býti na jeho místě. No král byl unešen. Dal si předvolat autora výzdoby. Pochválil ho, zvýšil mu plat, jmenoval ho do několika komisí pro státní rezervace a veřejné parky a nakonec se ho zeptal, jestli snad nemá nějaké zvláštní přání, že on král by mu je velice rád splnil. Dovolte mi, veličenstvo, abych se směl pokusit o vyléčení vaší dcery, krásné princezny Zasu. A když neuspěješ, přijdu o mistra zahradníka. A ty o hlavu. Nepadá v úvahu vaše veličenstvo. No, tak se pokus. Ale varoval jsem tě. Mladík, než se vydal za princeznou, se poradil s rozumem. Uvědomil si, že se musí obléknout čistě a jednoduše, pojíst lehce, aby byl čilý, popít doušek červeného vína, aby kapánek zvýšil krevní tlak. No, a když to učinil, přemýšlel dál, rychleji a ještě rozumněji. Nesmí na princeznu mluvit. Ženská, která nechřadne a roste do krásy, není němá z choroby. Taková ženská ví, proč nemluví. Mezi jiným asi proto, že když se ze všech stran do člověka cpe jedno a totéž, třeba řekni něco, no, řekni, proč neřekneš? No, pověz, proč neřekneš? Proč nemluvíš? Řekni, řekni A, řekni B, řekni C, řekni, no řekni, řekni. Člověk se obrní, vůle se zabarikáduje a člověk mlčí a mlčí. Nesmím na ní mluvit, řekl si a vyšel za princeznou. Našli v růžovém pokoji, seděla u okna a vyšívala něco. Na zdi naproti oknu bylo krásné zrcadlo, které skláři až z Murána poslali jí darem. Bylo v něm vidět okno i princeznu, kus modré oblohy a koruny zelených stromů venku za oknem. Mladý muž přistoupil k zrcadlu a pravil: Dobrý den, zrcadlo. Přišel jsem tě poprosit o radu. Stalo se, že když jsem se vydal na vyučenou, potkal jsem se s řezbářem a s krejčím, kteří měli se mnou stejnou cestu. Jednou jsme se utábořili v lese. Tam řezbář z lípového kmene vyřezal krásnou panu. Krejčí té paně ušil nádherné šaty. Já jsem jí potom naučil mluvit. A pak jsme se o tu panu hrozně pohádali. Řezbář tvrdil, že patří jemu, protože ji stvořil. Krejčí zase, že je jeho, protože ji oblékl. A já dokazoval, že je moje, protože se mi naučil mluvit. Zrcadlo, pověz mi, kdo má pravdu? Ty máš pravdu, pravilo zrcadlo. Byla to vlastně princezna, která to řekla u okna. Mladý muž se tvářil, jako že to neví, a pravil: děkuji ti, zrcadlo. Když se ho král potom ptal, jak to dopadlo, řekl, že dobře. A dodal, že má ještě na to 2 dny a že zítra přijde zase. Tohle se nelíbilo páně králově Kamarile. Kamarila to je cizí výraz pro pány, kteří se hemzají kolem vladařů, kývají ke všemu hlavami, ale myslí si svoje. Zařizují všecko tak, aby to klapalo v první řadě jim. Pak mívají vladaři ještě k ruce byrokracii. Ta je rozsáhlejší než Kamarila, na pohled méně významná, ve skutečnosti však neporazitelná, protože nevyplelitelná. Hlava Kamarily byl králův ministr vnitra a po něm náčelník byřiců a jiných veřejných i tajných kmánů. Tihle 2 vykukové se dohodli, že zítra, až mladík přijde za princeznou, budou poslouchat u klíčové dírky. Tak 2. dne, sotva mladík vešel k princezně, obsadili své místo u klíčové dírky, nedbajíce, že jim ucho od průvanu může ochořet. Mladík ledva vešel, pozdravil zrcadlo, zeptal se, jak se mu vede, a pak zase prosil o radu. Znovu vyprávěl o té paně, kterou řezbás vyřezal, krejčí oblékl a on naučil mluvit. A nebyl ani v polovině, když se princezna ozvala: no už včera jsem ti řekla, že patří tomu, kdo ji naučil mluvit. Odložila vyšívání, obrátila se k mladíkovi a povídá: přestaň mluvit do zrcadla a pojď si povídat se mnou. A povídali si. Nejdříve o tom, proč byla princezna zasu tak dlouho němá. No s kým jsem si měla povídat, prosím tě? Ať řekneš, co řekneš, nic se nezmění. Tatínek, zlatý člověk jinak, ale jako král je kořen. Ministr vnitra, zarazila se, rozhlédla se a tichým, jakoby zalknutým hlasem pronesla: pojď vedle a já ti to tam všecko osvětlím. Ministr vnitra, který se díval klíčovou dírkou, už tohle neslyšel. Jen viděl, že princezna s mladíkem vešli do vedlejšího pokoje, patrně ložnice, a zavřeli dveře. A zaslechl, že otočili klíčem. Protože byl ministr vnitra a byl zvyklý podezírat a pozorovat, všiml si, že princezna měla na levé noze punčochu, na které utíkalo oko. No, dlouho mu bylo se děti u klíčové dírky. Už mu oko opuchlo od průvanu, než uslyšel cvaknout zámek u ložnice. Princezna vyšla první, růžová ve tváři, s účesem drobet pocuchaným, a za ní mladík. Oči z ní nespustil. Mlčeli. Vzali se za ruce a dívali se jeden druhému do očí, které se smály. Dívali se a dívali se a dívali se a díval se i ministr vnitra klíčovou dírkou a všiml si, že to oko, které před chvíli utíkalo na levém lítku princezny, teďka utíká na pravém. Proč si ta holka převlíkla punčochy? Lámal si hlavu. Jako každý ministr vnitra myslel než na politiku a zapomněl, že život jde dál, dělej, co dělej. Tak viděl, jak se mladík s princeznou objali, políbili dlouze a dlouho, a pak slyšel princeznu: zítra přijdeš dřív, ano? A tatínkovi řekni, že ho pozdravuju. Všechno mu vysvětli, ať nestrácíme času. Já mu to řeknu po lžičkách, povídá mladík, aby ho to nesklátilo, už mu není 20. A ať už ke mně nikoho neposílá, dokud nebudeme svoji, stejně s nikým ani neceknu. To tak, aby mě chytali za slovíčko, smála se princezna. No a pak ještě chvilku se objímali a líbali, než mladík vykročil ke dveřím. Mimochodem, volá za ním princezna, jak se jmenuješ? Luděk. Král Luděk. To zní jako z opery. Uděláme z toho Ludvík, to má královskou tradici. Tak ahoj, Ludvíku. Ahoj, zasu. Ministr vnitra jen tak uskočil, když Luděk, totiž Ludvík, vyšel ze dveří rázným krokem rovnou ke králi. Podal králi referát o postupu léčby. Nešel do detailů samozřejmě, to by se ani nehodilo. Jenom se pochlubil, že si s princeznou povídali. Král se hned teď chtěl za ní rozběhnout. To nemůžete, to ne, to ne, zarazil ho Ludvík. Princezna s nikým nepromluví, jen se mnou. Až teprve budeme svoji, pak teprve bude hovořit s každým.
2: Jak to, až budete svoji?
1: No, po naší svatbě, až budu králem. Král se napřímil, zbrunátněl, žíla na čele mu naběhla, jako když itrnici nadíváš. Nahrbil se, sakra, sakra, pomyslel si Ludvík. Neměl se mu to dávat, přece jenom po menších lžičkách.
2: Co to blábolíš, ty umazaný zahradníku?
1: Král ve vzteku upustil od mluvy spisovné.
2: Ty otlemenej hajzlíku, ty kádre nuzácká ušpiněná, ty a moje jediná zasu, ty a král, zavřít tě dám, hlavu ti utnu, soudit tě budu. Ne, nebudu, nebudu, ty se odsoudil sám, spíklenče, velezrače, ty agente, vnitro, vnitro, byřicové, žandarmové, orgánové, sem, sem.
1: Kde se vzal? Tu se vzal ministr vnitra a křičel, břichomluvec je to, břichomluvec. Princezna je němá jako masarát a on za ní břichem hovoří. Mám důkazy, tak moment, moment, veličenstvo, a vy kušte, pane ministře, povídá Ludvík poměrně klidným hlasem. Kdo naučí princeznu mluvit, dostane ji za manželku a bude králem. Proklamoval jste to veřejně, nebo ne?
2: To sem nepatří, křičel král.
1: Slíbil, nebo neslíbil?
2: Slíbil, ale
1: slíbil. Tak slib musíte dodržet.
2: Král se zalknul. Zavrávor, zavrávoral a lapal po dechu.
1: Ministr vnitra toho využil a zahovořil, máme tě. Kdybys měl tisíckrát pravdu, jakože nemáš, kdybys byl princeznu mluvit naučil, jakože jsi nenaučil, kdybys nárok měl na cokoliv, jakože nemáš na nic, teď jsi se dopustil zločinu porušení disciplíny. Řekl jsi svému vládci, že musí. Kdo se tohle opováží hrdlem, propadá. Kdo neplní daný slib, maří naději v člověku. Kdo naděje maří, maří život. Slib se plnit musí. A najednou bylo všude pno orgánů a jali Ludvíka a odvlékli do vězení. Co s ním všecko v noci prováděli, je těžko povídat. Ví se pouze, že kránu, když mu do suchého hrdla nalili odvar z divných bylinek, že se mu v hlavě zatemnilo, že přikývl na všechno, co chtěli, a že podepsal, co mu pod ruku položili. Pak ho omyli, přičesali, naložili na popravčí káru a teď už ho vezou na popraviště. Kára drkotala po kočičích hlavách ulic lemovaných davy obyvatel. Královští heroldi celou noc bubnovali, lidi budili a nutili je vzít na vědomí dlouhou řadu odhalených spiknutí, které vedl podvodný zahradník. I vosy vycvičil, aby na jeho povel uvodali, koho jim určil. Sám se přiznal. Už ho vedou po schodech ke špalku, lidi přestávají křičet, bubny bubnovat. A tu do náhlého ticha se ozve hlas.
2: Až sem jste ho dovedl, pane rozum, gratuluju. Ale co teď?
1: Ludvík se ohledl směrem, odkud hlas promlouval a spatřil mladíka s dlouhými vlasy v tenkých nohavicích a v kožené bundě. Všichni jej vidí, stojí tamhle na větvi v koruně lípy,